0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 gerhard.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: levnězcíny.cz.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Hit Radio Zlín.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Xindl X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Noviny.cz.
1: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Na tuhle muziku se vůbec nedá tancovat.
4: Kamenictví Gerhard. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Sekáme a pozlacujeme písmo. Gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
6: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
5: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků je...

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu. On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu míň. Státem stanovené maximální ceny totiž budou pokračovat v poklesu i dneska. Nejvyšší přípustná cena benzínu se sníží o 16 haléřů, nafta potom zlevní o 73 haléřů. Na dodržování cenových stropů dohlíží specializovaný finanční úřad, který může v případě nutnosti udělit pokuty až v řádech milionů korun. Venezuela je 51. státem USA, tedy minimálně na sociálních sítích prezidenta Donalda Trumpa. Příspěvek, ve kterém jeho americkou zemi zahrnul mezi ostatní americké státy, sdílel na své platformě Truth Social. Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele zásoby ropy, které má největší na světě. Šlágr třetího kola ligové nadstavby nepřinesl žádné větší vzrušení a ani góly. Duel mezi druhou Spartou a třetí Plzní skončil bezbrankovou remízou 0-0. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby sice na druhém místě tabulky snížil ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dneska po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Centrum Luhačovic čeká výrazná proměna. Město chystá obnovu náměstí 28. října, kde je i budova radnice. Práce by měly začít příští rok. Na náměstí přibude zeleň, vzniknou i nová mlžítka, kašna a místa pro relaxaci. Luhačovice chtějí, aby náměstí lépe sloužilo pro konání kulturních akcí, ale také, aby bylo ekologičtější. Zpevněné plochy proto budou propouštět vodu do půdy. Nad východem Moravy dnes bude celý den převládat oblačno až zataženo, přeháňky se ale objeví jenom výjimečně. Teď ráno se teplota drží poblíž nuly, odpolední maxima se zastaví mezi 13 až 16 stupni.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: Hraně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je středa a my vám přejeme krásné ránko, Jasmin, David a já, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Davide, ty jsi říkal ve zprávách, že cena benzínu klesne o 16 haléřů. Já bych tyhle zprávy vůbec neříkal, dokud to nebude o 16 korun.
2: Jestli
1: bych tě mohl poprosit.
3: Ale já se snažím ze všech zpráv udělat dobré, proto jsem to řekl takhle.
1: Dobře, tak buďme rádi aspoň za těch 16 haléřů. Minimálně my jsme rádi, že jste se tady stavili 6:02, no a hity, ty jsou samozřejmě gratis. Chainsmokers a Coldplay, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: 6.06, tohle jsou Chainsmokers a Coldplay na Hit Radio. Dobré ráno. Jaké máte ránko? Co vy tady ve studiu?
1: Já jsem spokojená, ačkoliv trochu nevyspaná, já jsem koukala do noci i na Avatara, strašně jsem u něj brečila. Nebyla jsem teda ještě v kině na tom třetím díle, ale vzpomněla jsem si na Davidovou větu, když jsme tady řešili ten třetí díl a já jsem říkala, že dvojka na mě byla taková hodně už jako umlácená. Tak říkal, ne, ježiš, to je krásný film a já jsem včera nevěděla, na co se podívat, chtěla jsem něco, u čeho když tak můžu usnout, že to bude dlouhý. A nakonec jsem to dokoukala zpátky, teda tu jedničku a moc hezky.
0: Já jsem vůbec nevěděl, že se budeš bavit o Avatarovi, to bych tam nedával ten podkres z toho Pána prstenů, ale... Ale ty jsi říkala, že teda jsi nebyla v kině, takže nějaký torrenty, jo, to ještě funguje, nebo?
2: Ulož to CZ.
1: Jo, přesně, no.
2: To já teď koukám, že Avatar 1 má 2 hodiny a 42 minut. Dvojka 3 hodiny a 10 minut.
0: Je u toho pauza?
2: 3 hodiny 17 minut.
0: My jsme byli...
2: Když jsi doma, tak si tu pauzu můžeš samozřejmě dělat. To není jako, že bys nemohl.
0: Fakt, jo?
1: Můžeš tak
0: my jsme se na to doma vždycky koukali normálně v celku. Na ty tanec vlky, že jo? Má kolik 4 hodiny, no. Normálně nemůžeš si ani odskočit nic, no.
1: Co vaše ráno?
0: Vaše, já jsem jako vlastně docela se vyspal konečně, no. Na dnešek, co teda vyjde?
2: Úplně v pohodě,
0: no. Tak David, takhle, já jsem ani nic jiného nečekal, no. Tak jaký máte ráno vy, jak jste se vyspali? Minuta šampionů startuje za chvíli, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste. No a co teď děláte, anebo jak jste se vyspali? 777-937-777 a teď další hity. Damiano David na Hit Radio.

0: pozdravit. Next Summer. Tohle je středeční Hit Radio, 6 hodin, 10 minut. Ptali jsme se, jak se vám spalo, jaké máte ránko, co právě teď děláte. A minuta šampionů startuje.
1: Andrea České Budějovice už vydělává spánek dneska kvalitní i po 5 hodinách.
0: David Jocler, no toho spaní by mohlo být víc, no.
1: Áňa Střebíče prej škrábe námrazu z auta, aby mohla jít po noční domů.
0: Mm-hmm. Renata Lipno, spaníčko úžasné, dvě kafíčka a v pracovním nasazeníčku.
1: Marcel Plzeň dneska zaspal poprvý do práce, asi po 10 letech, takže ráno dost rychlý a dost hektický.
0: Míša Třebíč, ahoj, za chvíli odjíždím do Prahy na letiště a čeká mě týden na Madejře.
1: Co?
0: Ty bláho.
1: Ty bláho. Petra, moc dobře jsem se nevyspala, zdálo se mi, že na mě útočí hadi, teď už ale sedím v práci u počítače.
0: Adéla Uherský Brod, dneska hrůza, asi špatná konstelace hvězd a už jedu do práce.
1: Ty bláho, počkej, někdo jede do práce a někdo letí na Madejru, to je hustý, já bych letěla.
0: Taky bych letěl. A víš, kam my poletíme?
1: No, to neříkej.
0: Přesně tam. Pink, Runaway, to jsou další hity pro vás. Kdo jste si nás pustil k tělu, 6 hodin, 12 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Opět a Radeček, taky Mária Čírová. Na Hit Radio chvíli po 6:45, krásné ráno, a nás by zajímalo, jestli už jste dneska ráno stavili sněhuláka, co?
1: My víme, že je půlka května, ale na horách dneska prej může napadnout sníh. Do toho ještě mrazíky, takže jestli jste sklízeli teďka někdy ty bundy zimní, tak asi je zase vytáhněte.
0: No může, ono už napadlo v Krušných horách na Klínovci. Já jsem tady koukal, mám tady otevřenou webkameru a normálně ti tam je nachumeleno a normálně tam ještě sněží, teda co jsem tam viděl na těch kamerách. Takže aprílový počasí to tak jako trošku protáhlo do května. Ledoví muži dorazili a prej globální oteplování. No.
1: Tak my jsme takový věční optimisti, že jo, my Češi, myslím obecně, protože dva dny svítí sluníčko, my už grillujeme, jo, zahrádky, všechno, no, slavíme léto.
0: To je fakt, mně se hlavně líbí, že když vlastně přišla nová vláda, takže ty jako předvolební sliby, že to jako splnila, jo, protože když Macinka nastoupila na životní prostředí, tak říkal, že tyhle nesmysly zakáže a hlavně zruší, no, globální oteplování. Tak to dopadlo. Takhle to má vypadat. Super High, Anika, Follow in the Sun, za malou chvíli pro vás, a staví se i Marquez Vajamo s Companeros. No a předáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
12: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
13: Izomat stavebniny.
14: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
15: Cemix fasáda. Trvalá paráda.
14: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
16: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům.
18: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Daně, účetnictví, mzdy, LScouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LScouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz.
17: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
19: Zubr Gold, půl litr ve skle za neuvěřitelných 12,90. Vepřová kýta, kilo za skvělých 99,90.
17: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
20: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. Pozor na dálnici D1 na 274. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchaný kamion. Tak tam buďte ve střehu a projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
21: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
22: Křupni Vest a zažen stres.
23: Vestezlin.cz
24: Hit Radio Zlín.

0: vayamos compañeros. Basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 30 minut, ladíte Hit Radio, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. Kdo ještě na horách nepřezul zimní pneumatiky, dobře udělal, Krušné hory zasypal sníh, známá pranostika o ledových mužích, takhle to spotvrdila svoji pověst. Legendární skupina Katapult si dává pauzu, s fanoušky se na čas rozloučí vystoupením s názvem V plné palbě, to proběhne už tuto sobotu. Kapelník Olda Říha bude následně pracovat ve studiu, hledat další inspiraci a skládat nové písničky.
0: Takže se můžeme těšit pravděpodobně i na nové album.
3: Je to tak.
0: Nicméně, vzpomínáte na song Až?
3: No jasně, až se bude psát rok 2006.
0: Přesně, tak jenom pojďme si poslechnout část, jestli z toho něco vyšlo, jo?
4: Až se bude psát rok 2006.
3: Tak to vyšlo.
4: Až se všichni přestěhuje do obrovských měst. Uh-huh. Až dálnicí země kouly opředem.
3: To určitě ne, teda aspoň u nás.
4: Na všechno, co dovedem. Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti.
0: A mají si kde hrát, ne?
3: Mají?
4: Mají si kde hrát.
3: Víš, že se zasahovat do playlistu v rádiu moc nemá.
0: No ty jsi k tomu donutil tady, Davide. Celou dobu mi tady říká, tak to vyměníš, ne? Máš na to koule, ne? A já říkám, no tak asi to budu muset udělat, no. Nedá se nic dělat. Tak můžeme si to poslechnout celý, všichni společně, a vlastně teda zjistit, jestli opravdu v tom roce 2006, o čem se tady zpívá, jestli se to teda splnilo nebo ne. Plzeňská kapela Katapult, vlastně druhá nejlepší hudební skupina hnedka po Olympiku na Hit Rádiu 632. Hezké ráno.

0: 8 minut po půl sedmé ladíte Hit Radio, tohle je Taylor Swift. A prosím pěkně, kdo ve 40 letech nemá na účtu našetřeno docela dost peněz, má problém. Kolik peněz byste si mysleli, že podle odborníků bychom měli mít našetřeno ve 40?
1: Tak podle odborníků to zase bude něco.
0: Tak schválně, tak máš přednost jako žena?
1: Já nevím.
0: Typni.
1: Nechtěj to po mně, ale David je na tohleto vždycky takovej...
0: Je pravda, okay. Že David to střelí a nebude se toho bát. Tak kolik peněz bychom podle odborníků měli mít, Davide, našetřeno ve 40 letech?
2: Jako na dožití, jo?
0: No, našetřeno. No, nevím, jestli na dožití, ale našetřeno.
2: Dobře, nechceš, aby do toho rejpal, tak řeknu 1 000 000 korun.
0: Aha. Nejsi daleko od pravdy, je to 900 tisíc. Tolik peněz bychom měli mít našetřeno ve 40 letech. Hmm. Pak tady informace v 51,2 milionu a v 62,5 milionu korun. Hmm. A říkám si, co ten člověk, co to počítal, hulil.
2: Já si spíš říkám, co bude s těma 40-tníkama, jako seš třeba ty, který si typnu to ušetřený nemají.
0: Jak můžeš vědět, že to nemám ušetřený? Já mám 900 ušetřeno.
2: Takhle, už máš.
0: Bodíku na zákaznicí kartě na benzínku. To je v pohodě, to je v klidu.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček-reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček-reality.cz.
2: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky ze světlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 274. kilometru ve směru na Ostravu dejte pozor na poroukaný kamion a na kolonu se připravte v Ostravě na Rudné na příjezdu od Havířova. Šťastnou cestu.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
19: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, posloucháte Hit Radio, vy nemusíte psát na cizí zeď, stačí, když nám napíšete na web hitradio.cz, abyste vyhráli super ceny.
1: Kdo už jste rodiče a máte nějaký svý ratolesti, tak si určitě vzpomenete na nějakou vtipnou, divnou nebo ultra roztomilou SMSku, kterou vám vaše dítě napsalo, poslalo. A pakliže nám ji pošlete na web Hit Radio, tak můžete něco vyhrát.
0: No, můžete vyhrát díky soutěži s Tesco Mobile smartfony právě pro celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská výhra, kterou každý týden někdo z vás vyhraje, ale mimo to, každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, což jsou surikarty.
0: Karetní hra surikarty.
1: Ano.
0: No a tu další denní výhru vyhrála Stáňa, která samozřejmě dále soutěží i o tu hlavní cenu. No a Stáňa nám napsala SMSku, cituju: mě můj 11-letý syn napsal před třídními schůzkami. Jestli mě nezabiješ, tak se měj dobře, jestli mě zabiješ, tak se neměj dobře. Prosím, nezabijej mě, chci ještě někdy na kolo, v závorce jízdní. Samozřejmě přežil už jen díky tomu vzkazu. Tak karetní hra Surikarty letí ke Stáně, jak se bylo řečeno, je ve hře i o tu hlavní cenu. No a pokud byste se i vy chtěli zúčastnit, tak se stavte na webu hitradio.cz, tedy najdete nejenom registrační formulář, ale hlavně komplet detaily.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. A

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. Gerhard.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za ovoce si připlatíme a bude ho málo. Podle posledních zpráv zemědělců zničili mrazy zhruba polovinu ovocné úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním tuzemským druhem. Rozsah škod stále počítají, řádově se budou pohybovat ve stovkách milionů korun. Nezaměstnanost v Česku mírně klesla, na začátku jara se dostala pod hranici 5%. I tak ale zůstává na nejvyšší dubnové úrovni za posledních 10 let. Za meziměsíčním snížení nezaměstnanosti stály především sezónní práce. Dopady konfliktu na Blízkém východě se podle odborníků na českém trhu práce zatím neprojevily. 29 miliard dolarů, to je částka, kterou doposud zaplatili Spojené státy za válku s Íránem. Do částky spadají podle představitelů USA provozní náklady i výdaje na opravu techniky a pořízení nových strojů. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Ve Zlíně si ode dneška můžeme prohlédnout filmové klapky. Vystavené budou ve Zlatém jablku skoro 2 týdny, pak se přesunou do kongresového centra, kde se budou dražit při Zlín Film Festivalu. Letos je klapek 120, vytvořili je třeba autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček, herečka a výtvarnice Eva Hitnerová a letos poprvé třeba i herečka Petra Černocká. Výtěžek aukce opět podpoří studenty a začínající filmaře. Na východě Moravy zažíváme pořádně studené ráno, odpolední teploty se dostanou až k 16 stupňům. Obloha bude po většinu času oblačná až zatažená, sem tam se ale může aspoň na chvilku ukázat i slunce.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
14: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Hezké ráno.
16: Krásnou středu vám přejeme.
17: Snídaní šampionů.
15: Je tady s námi i David a toho něco rozesmálo.
11: Já se teď narazil na titulek. Ondřej a Daniela Brzobohatí se rozešli. Taťána Kuchařová poslala od moře jasný vzkaz, jo. A tak jsem začal tou zprávou trošku pátrat, co jim teda poslala za vzkaz, jako e-mail nebo nějaký psaní.
15: No.
11: A už mám rozuzlení.
16: No.
11: Modelka nyní nenápadným způsobem vyslala jasný vzkaz. Má jiné starosti. Raději ukázala v bikinách zadeček.
15: A to je náš David. Tak děkujeme. Děkujeme. Ta fotka je kde?

0: ti děláte cokoliv, jsme moc rádi, že jsme u toho s vámi. Script Vilajem na Hit Radio 6 minut po 7. Krásné ránko přejeme.
1: Kdo máte doma například psa nebo kočku, tak se vás dost možná týká nový zjištění, kde víc než polovina lidí prej dneska upřednostňuje potřeby svých mazlíčků před těma vlastníma. A je fakt, že když se kouknu kolem sebe a i já, když jsem měla psa, tak některý psi si opravdu žijou jako líp než většina národa, protože ta normální péče už dneska kolikrát jakože nestačí. Jo.
0: To je pravda, já mám jednu známou, ona mi vždycky říká, ale ty lidi za ty psy utrácejí nehorázný peníze za kočky, jo, protože ona má právě jako, ne salon, ale něco jako Zverimex, ale takový jako Zverimex Premium, jo. A ona, když mi vypráví, kolik to všechno stojí, to je neskutečný, neskutečný.
1: No to je jedna věc, ale já, co jsem koukala, že jako existuje vůbec za služby pro ty psy a kočky, jo. Existují třeba bahení masáže pro psy, já jsem nevěděla, že existuje něco jako masáž pro psy, já jsem skončila u stříhání. Mini Gucci outfity, nebo třeba televize, které jsou speciálně pro kočky, jo.
2: V pondělí jsme tady mluvili o terapii červeným světlem.
0: Jo, to je vlastně pravda.
1: Taky pro psy, jo.
0: No jasně.
1: A co mě teda jako odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo.
0: Jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
1: Jo, může být pana, může být bejk, cokoliv.
2: Tak nebo to ryba náš, třeba.
1: Nebo ryba.
0: Tak to naše čivava je bejk, no. Teda jako rozhodně.
1: To mi přijde brutální, to si musím najít pak nějaký horoskop teda psí. Nicméně...
0: To je váš pes, ryba.
2: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
1: Já jsem se smála
0: ještě. Já, mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý.
1: Nicméně, my budeme moc rádi, když nám dáte vědět, co nejextrémnějšího jste zažili vy, nebo někdo, koho znáte, jo, nějaká speciální služba pro vašeho nebo někoho jiného mazlíčka.
0: Číslo znáte? 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, můžete nám to poslat i klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu, teď posíláme další hity Golden na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na 8, středeční hit rádio snídaně šampionů a hlavně vy, krásné ránko, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ptali jsme se vás, co nejextrémnějšího jste zažili v rámci nějaký domácí péče o mazlíčky, jo? Nebo nějaký procedurky, kam ten mazlíček zašel, jo? Že byl hejčkaný vlastně víc než člověk kolikrát.
0: No a hlasovku nám poslala třeba Lenka.
2: Dobré ráno, tak mým rodičům bylo nabídnuto před kastraci psa, že můžou nechat schovat jeho případné potomky do banky, nechat zamrazit.
0: Slušný. Akorát jsme se nedozvěděli, jestli to nechali teda.
1: To dopiš klidně, do nahraj.
0: Taky tady je od vás zpráva, konkrétně od Filipa. Ahoj, naše želva ročník 1987 byla podle čínského kalendáře ve znamení ohnivého zajíce, v loni stářím pošla, a druhá ročník 1990 je ve znamení kovového koně. Celkem na ně ta charakteristika seděla. My jsme se tady bavili pro vás, kdo jste se přidal až teď, právě o tom, že existuje něco jako zvířecí nebo psí horoskopy.
1: No, ty máš doma psa taky, ne? Teďka.
0: No,
1: víš, kdy se narodil?
0: No, tak jako takhle, ptáš se někoho, kdo má problém se vzpomenout na narozeniny svých nejbližších a chceš po mně narozeniny psa.
1: Dobře, tak já jdu na jednoho pejska z naší rodiny, jo? No. To je štír teda.
0: No.
1: U těchto pejsků, počkej, jsou hluboké protiklady, jsou citliví a chce to trochu trpělivosti. Rádi se mazlí, ale pozor na jejich emoce. Neradi hned vše ventilují a nakonec třeba vybuchnou. Jo, pejsek nerad vše ventiluje a pak vybuchne. To platí i pro jejich bolístky. Jsou to nadaní pejsci k psím kouskům či učení, stačí se jim chvíli věnovat. Takhle to pokračuje. Je tam teda i o tom, že třeba, jak to říct, milování potřebují častěji než jiní. Oni opravdu i v tom psím horoskopu jdou do takovýhle hloubky vyložení.
0: To je neuvěřitelný. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
1: tvým kocourovi.
0: Tvůj kocour je co? To je štír. No, tak to ne. Tak to smolí.

0: 7 hodin, 19 minut, tohle je Miles Smith, Nice to Meet You na Hit Radio. Přejeme krásné ráno, samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem, jak to vypadá na cestách, kde to stojí, řekneme za moment, bude doprava a taky nabídneme další parádní muziku. Sunrise Avenue, počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen, kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
6: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
11: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.
13: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Dopravní servis Kuba Bělák.
1: Na trase z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi u odbočky na Střílky zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s nákladním. Počítejte tady s omezením provozu, zdržíte se nárazově.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Eva Farná, Miraj.
1: 7.31, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Co pro nás má David?
2: Ranní update. Mazlíčci vždycky na prvním místě. Podle poslední studie hned 48% lidí, kteří mají nějaké domácí zvíře, upřednostní jeho potřeby před těmi vlastními. A to v souvislosti s prací, cestováním nebo důležitými životními momenty. Letošní 70. ročník Eurovize zná první finalisty. Do závěrečné fáze soutěže se probojoval mimo jiné Izrael, stát, kvůli kterému Eurovizi bojkotovalo hned několik zemí, včetně Španělska a Irska. Česko se představí až zítra Davidem Žižkou. Mladí Češi mají problémy s nikotinem. Podle poslední studie je na něm závislá hned čtvrtina z nich. Do těla ho dostávají prostřednictvím sáčků nebo vaporizérů. Teďka otázka, co je horší esteticky. O, tak, samozřejmě o zdravotních dopadech se nemluvme, to je evidentní.
1: Tak samozřejmě nejenom, že to škodí všechno zdraví, ale ono to hlavně blbě vypadá teda.
2: Hrozně blbě vypadá.
3: Ty sáčky jsou odporný teda, jako na pohled si myslím.
1: Je to kouření.
3: No, ale kdybychom se bavili o takových těch...
2: Za mě sáčka se horší, no esteticky.
1: Prostě ideálně vykašlat se na tyhle zlozvyky a vyrazit třeba na koncert Marka Ztraceného. Na Letenskou pláň 2026, celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o dvě vstupenky, tak pokud byste chtěli na Marka vyrazit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.35, tohle je Hit Radio. A tohle je Rychlá pětka, kde celý tento týden soutěžíte o lupeny na Marka Ztraceného. Rychlá
1: pětka. Marek Ztracený se chystá na Letenskou pláň. Vlastně měl několik vyprodaných Edenů a teďka chystá obrovskou show a vy tam můžete bejt.
0: A my vás tam dostaneme úplně gratis. No a kdo další vyrazí, možná bude Ondra. Ondro, hezké ráno.
2: Hezké, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys rád soutěžil, že by to bylo pro tvoji manželku, která Marka naprosto miluje. Tak šla by tvá žena s někým, anebo byste šli spolu?
2: No já teda doufám, že by vzala mě.
0: Já si myslím, že já teda doufám, že vezmu svoji kamarádku, já tam nebudu muset.
2: No tak já taky Marka mám rád, takže bych si ho taky rád postal, takže jasná doufám, věc, že by vzala mě.
0: Jasná věc, tak pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Ze které země pochází Cristiano Ronaldo?
2: Portugalsko.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Ondro, doplň název songu Marka Ztraceného. Ta bílá ti...
2: Sluší.
0: Přesně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má únor v přestupném roce?
2: 29.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje kocour, který se neustále snaží chytit myšáka Jerryho?
2: Tom.
0: Přesně tak. A poslední, pátá.
1: Které zvíře je známé tím, že má na břiše vakna mláďata?
2: Klokan.
1: Je to tak.
0: Tak Ondro, 2 vstupenky. 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvé. Můžeš to napsat nebo zavolat své ženě. Bude mít určitě radost.
2: Jo, ta ještě spí, ale napíšu jí to, díky.
1: Moc ti gratulujem, 7. srpna se tam vidíme.
2: Super, taky, mějte se krásně.
0: Ondro, si skvělej, měj se hezky, hezký den, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle je soundtrack vašeho rána, Hit Radio v 7.41 a Ed Sheeran. A máme tu naprostej úlet ze Slovenska.
1: Je zase Slovakia, jo.
0: Zase, opět. Slovenský prodejce langošů dostal od finanční správy likvidační pokutu 1500 euro jenom proto, že na účtence neměl diakritiku. Takže pokuta 36 tisíc za langose bez diakritiky.
2: Kdyby to byla pokuta za to, že nedal na ten langoš česnek a kečup, tak,
1: tak
2: to
1: se pochopit. Přesně.
0: Počkej, to by bylo k zavržení hodně, no. Ale jakože na účtence chybí diakritika. Slovensko opět boří hranice. Tomu můžeme jenom říct, že toto... Opa!
1: Opa!
0: A langoše bych dal teda, ale...
1: Taky bych si dala teda.
0: Vy se dá sedat langoš takhle, jakoby kromě poutí a různých takových akcí, nevíte?
1: Pout jsem chtěla říct, takže nevím.
2: Nevím.
1: Tak pecka.
0: To uděláš, Davide? Friťák donesu zítra, jo? Tak dobře.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: bych vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýlmotor.cz.
5: Ahoj, já jsem Rikso. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Nové Zálesí. Místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: nejlepší dopravní servis Kuba Bělák. V Suchdole nad Odrou v Komenského ulici havarovalo osobní auto a na trase z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi u odbočky na Střílky zasahují záchranáři u nehody osobního auta s nákladním.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 7 minut 8 hodin dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů. S vámi Michal, David a Jasmin. Krásné ránko.
1: Schválně jo. Myslíte si, že byste dokázali žít v 19. století? Protože přesně na tom teďka stojí nový film, který se natáčí s Annie Hathaway. Ta má hrát influencerku typu Treadwife, vysvětlím jo. Treadwife influencerka. Je taková ta holčina, co si peče doma sama svůj chleba, říká, že miluje ty starý dobrý časy, ten venkovský život, že nechce žádný technologie, přitom je používá, protože je influencerka, ale dobře. A takovou holku má ona hrát, ale ocitne se pak sama z ničeho nic v roce 1855.
0: A to už není taková legrace, co?
1: V 19. století a zjistí, že vlastně to je všechno úplně jinak, než si myslela, jo. A ono je to vlastně celkem zajímavý téma. Protože já jsem koukala na to, jak my prostě tu minulost vnímáme strašně romanticky, jo. To byly jakože dlouhý šaty, svíčky a tak. A přitom to byl celkem humáč, jo.
0: Já si teda myslím za sebe, co teda známe z těch filmů, já bych podle mě v 19. století nepřežil ani do oběda, jo?
1: Ne, určitě ne, já na to koukám tady ženy, jo, když zůstaneme u toho, že to teda tu postavu stvárňuje žena, tak ženy byly neustále fyzicky vyčerpaný, minimum hygieny všichni, protože to koupání se tehdy bralo jako vlastně nezdravá věc, jo, když se skoupal, bylo to špatně, žádný soukromí, léky, porody, všechno bylo jako strašně dramatický a problémový.
0: Teď si představte vy, kdo nemáte rádi zubaře, věřím, že vás je většina, tak si představ, dneska máš anestezii, tak ti to tam píchne, ač je to nepříjemný, tak pak kdyby vzal kladivo, tak necítíš nic, ale jako dřív, v 19. století, jako zubař bez anestezie, díky nechci.
1: Na film se ale každopádně těším teda, to bude podle mě zajímavý, má se jmenovat Yesteryear, něco jako starý časy prostě, datum uvedení ještě nevíme, ale myslím si, že ta tématika je fakt dobrá a hlavně Annie Hathaway, která vlastně nedávno vyhrála nejkrásnější ženu světa, tak na tu se těšíme podle mě všichni.
0: Tak se na to těšíme. Anastasia, Left Outside Alone, to máme pro vás teď, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na zprávy v 8 s Davidem, hezké ránko.

0: zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix. Zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefir 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak, příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za týdenní menu platíme ještě víc. Ceny zvýhodněné polední nabídky totiž pokračují v růstu. Republikový průměr se poprvé dostal nad hranici 200 korun. Za obědy tak platíme o 6 korun víc než v dubnu loňského roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především v částech, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Během pobytu na moři v severní Evropě měli zemřít dva občané České republiky. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami obětí. Norská média už v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost ale neuvedla. O titulu ve fotbalové lize by mohli mít fanoušci jasno už dneska. Ti ze Slávie u toho ale nebudou. Středeční utkání sešívaných proti Jablonci totiž bude v Edenu před prázdnými tribunami. A to jako trest za sobotní nedohrané derby vedle pokuty 10 milionů korun. Pražané dnes musí k jistotě titulu Jablonec porazit. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Centrum Luhačovic čeká výrazná proměna. Město chystá obnovu náměstí 28. října, kde je i budova radnice. Práce by měly začít příští rok. Na náměstí přibude zeleň, vzniknou i nová mlžítka, kašna a místa pro relaxaci. Luhačovice chtějí, aby náměstí lépe sloužilo pro konání kulturních akcí, ale také, aby bylo ekologičtější. Zpevněné plochy proto budou propouštět vodu do půdy. Nad východem Moravy dnes bude celý den převládat oblačno až zataženo, přehánky se ale objeví jenom výjimečně. Teď ráno se teplota drží poblíž nuly, odpolední maxima se zastaví mezi 13 a 16 stupni.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
13: Dobré ráno, šampione!
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Dobré ránečko.
17: Ahoj, krásnou středu.
18: Snídaně šampionů.
16: 8:03 vám přejeme hezké ráno. Já vám musím odvyprávět něco, co se mi včera stalo na schůzce. Nebudete tomu věřit a vůbec to nevonilo. Počkejte na to, hnedka po Katy Perry.
19: Hit Radio Zlín.

0: 7 minut po 8 ladíte Hit Radio, tohle je Katy Perry. Příběh. Včera jsem byl na pracovní schůzce. Potkali jsme se ve 13 hodin. Pán si přišel pro mě na recepci a vede mě do zasedačky. Pravděpodobně okolo kuchyňky, protože najednou byl cítit zápach nějaký ryby nebo co, jo. A když mi to fláklo přes nos, tak jsme se na sebe tak jako podívali a on sám od sebe mi říká, abych se nedovolil říct, že to tam nevoní, jo. Říká, já se omlouvám, ale tuhle spoušť tady udělal kolega a už mu zakázali ohřívat ryby. Takže říkám v pohodě, jako já to znám, taky jsem to zažil párkrát, ale třeba s popcornem, jo. Ono, když si dáš udělat v práci popcorn, tak ono to pak jako provoní celou firmu.
1: Hele, já jsem tady třeba před půl rokem takhle ohřejvala v oběd a byly to nějaký kapustový karbanátky. A teda strašně jsem tady schytala, ono když to jíš, tak to necítíš, ale pak sem přijdeš a fakt to smrdí.
0: Počkej, takže ten smrad jako z těch ponožek, to byly ty karbanátky. To bylo ono, to bylo ono.
2: Ještě vrátil k tomu, že si někdo dělá v práci popcorn.
0: No jasně. Tak na to máš chuť, chceš udělat radost kolegům a uděláš radost celý firmě, no.
1: To mi taky přijde dobrý, jako lepší než ty ryby tam ohřívat, to je teda hodně
0: já jsem,
1: teda nekolegy.
0: Já jsem teda nechtěl říkat, že jsem to zažil i tady u nás, že tady někdo připravoval popcorn, byl šunkový nebo nějaký takový, jo. A ono se tam, jako ono to chutná dobře, ale ono podle mě zase, to byla čistá závist, to, protože ti, co nedostali ten popcorn, tak začnou říkat, no, to tady prostě smrdí, jo. To je úplně jasný. Tak by nás zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte taky takovouhle zkušenost, jestli třeba váš kolega si rád ohřívá rybky, nebo třeba olomoucký tvarušky si takhle chce přiřeje, jo? Jaký jako jídlo opravdu nedáváte, co nesnesete, jo? A nebo třeba nám napište i vy, co jste si dovolili ohřát a vaši kolegové vás za to třeba už v té práci neděláte, no?
1: To si jako brnknul na strunu mýho dětství, protože máma a olomoucký tvarušky, já se vždycky zavírala do pokoje, tam to smrdělo přes celý byt, to jsem nezvládala.
0: Tak to zase třeba jako jsem s tím úplně v pohodě.
1: No, jasně. Tak dejte vědět.
0: 777-937-777. Budeme rádi za hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu nebo SMSku. Vrátíme se k tomu, těm vašim chuťovkám. A teď jedna chuťovka z muziky Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio. Hezké

0: 9:15. Posloucháte Hit Radio, za to díky Imagine Dragons. Společná kuchyňka v práci je místo, kde končí veškerá kolegialita a doslova začíná boj o přežití čichových buněk. Ptali jsme se vás, co bylo to nejhorší, co kdy někdo u vás v práci poslal do éteru?
1: Máme tady zprávu třeba od Lenky, jo. Zdravím, bývalá kolegyně z práce si třeba ráno koupila teplé uzené stehno a pak jej dala v kanceláři na topení, aby jej měla v poledne k obědu teplé. Fakt chuťovka.
0: A zase je dobrá, ale že chtěla teda ušetřit pravděpodobně za elektřinu, tak když už si to donesla z domu vlažný,
1: tak to dáš na topení,
0: no. Taky píše Martina, dobrý den, tady Martina, kolega, který byl Vietnamec, si jednou do práce přinesl živé kraby a venku na terase si je v hrnci začal vařit. No, trochu to smrdělo, neříkám nic.
1: Tak kraby to už jsou jako jiný level. Peťa právě, kolega si ohřál párky v rychlovarné konvici.
0: Co? No tak to je v pohodě, ne?
1: Tak jako tak není to úplně hezoučký.
0: Tak pak tady máme ještě hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. Není tak ani nějaký pach z jídla, který by mi vadil, většinou se to dá tak nějak přežít, ale co mi opravdu vaní, tak jsou elektronické cigarety a hlavně jedna příchuť, nevím, co to je, ale to, když cítím, tak se mi zvedá žaludek a spousta lidí si myslí, že když je to elektronický, takže to nevadí, že to je normální cigareta a kouří to pořád. A přiznám se, mě je blbý to říkat, ať nekouřej.
1: Naprostej souhlas, ty elektronické cigarety opravdu smrdějí extrémně.
0: Taky tady je zpráva od Romana, to mě teda pobavilo a tím bychom mohli od toho to tématu odejít. Je to. Chuťovku mám jednu. Když jsem jezdil na školení do Švýcarska, jelikož je to země síru, tak jsem si je vezl domů. Bylo teplo, byly vzadu v kufru, v hermetické doze, proto jsme je označili jako smrďoch. Velikost hermelína, ale chuť super. Smrádek taky. Taková ta mrtvola s ponožkama. Celník na hranici otevřel kufr a zvedl se mu kufr. Zařval. Scheiße, zu fahren raus.
3: To

0: Něco svižného chvíli po 8:45. Posloucháte Hit Radio, Rehab in my head. Jak to vypadá na cestách, řekneme za moment. Bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku Lenny nebo Benson Boone. Tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
13: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
14: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
15: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
14: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Nejlepší. nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Prostějově v Netušilově ulici havarovalo osobní auto a částečně blokuje dopravu. V Olomouci pozor na nehodu v ulici U Solných mlýnů a v Suchdole nad Odrou v Komenského ulici narazilo auto do značky.
19: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
20: Křupni Vest a zažen stres.
21: Vestezlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Radio. A vy, 8.31. A taky David, ten pro nás má
1: ranní update.
2: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky rychlých automobilů. Populární film Rychle a zběsile se dočká hned čtveřice seriálů. Na prvním už se podle tvůrců pracuje. Češi přestávají nakupovat v kamenných obchodech, téměř veškeré prodeje zboží se přesunuly na internet. Online už dneska nakupuje na 88% Čechů.
0: Já se tomu vlastně nedivím, tak je to asi příjemný, to obědat z domu, ne?
3: Jako v době třeba po covidu nebo během, tak jsem samozřejmě si zvykla na nakupování online, ale teďka se vracím k tomu live nakupování.
2: Já fakt jsem taky byl teďka nedávno v kamenný pobočce. Jasně. A bylo to strašně příjemný, člověk si to mohl vyzkoušet, mohl si to porovnat.
0: No jako nejlepší jsou tady na tom ti, kteří si jdou zboží vyzkoušet, okouknou do toho kamennýho, ale pak to doma projedou heurekou a koupí to tam, kde to je nejlevnější, že jo?
2: To seš ty teda, jo?
0: Head Away Live, další songy pro vás, hezké ráno.

0: Call Me Maybe, 8 hodin 40 minut, posloucháte Hit Radio. Kruhové objezdy. To je taková speciální věc, kterou potkáváme na našich silnicích poměrně často, možná i vy teďka přes nějaký jedete nebo k nějakému přijíždíte. Proč speciální? Přijde mi, že každý si vykládá pravidla trochu jinak. Někdo na něj přijíždí a bliká doleva,
1: jo.
0: Což mě jako, to je jako nejlepší, to je takový, si říkám, kam jako chceš jet, jako do protisměru nebo do středu k té betonové kytce. Někdo na výjezdu nebliká vůbec, jo, a občas se proti vám někdo vyřítí v protisměru. To se mi taky stalo, jo. Je to místo s takovou zvláštní aurou anarchie, dalo by se říct. A teďka, nevím, jestli jste to slyšeli nebo o tom četli, přidala se k tomu naprostá pitomost ze sociálních sítí.
1: No.
0: A to, že řidiči projíždí kruháč středem a natáčí se u toho.
1: Jak, jako,
0: no jo, jakože haha, strašná sranda, no.
1: To je.
0: Takže já od té doby vlastně, co tuhle informaci vím, tak pokaždý, když přijíždím ke kruháči, tak čekám, kdo na mě jako vyskočí. Víc.
1: Počkej, a to jsou asi teda ale nějaký mladý řidiči, ne? Jakože nějaký tiktokeři mladý, protože já si nedovedu představit 50-letýho řidiče, že jede rovně přes kruháč a jakože čumte.
0: Jako když se u toho nenatáčí, pravděpodobně takhle, pokud se vám to stane a ano, bude to třeba někdo starší řidič a nebude se u toho natáčet, tak se prostě jenom splet, jo, ale když potkáte někoho, kdo jede prostředkem kruháče a má v ruce telefon, tak to je prostě jenom pitomec. Tak opatrně na cestách a bacha na těch kruháčích, je to bohužel teďka aktuálně trendem. Za chvíli David Guetta nebo Lucie Marie na Hit Radio. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
13: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letníčky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. Zahradnictví Mílek.cz.

0: kuchyně německé kvality v XXXLutz Brno. XXXLutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit.

0: Marie.
1: Michal a Jasmin, posloucháte Hit Radio 8.53. Krásné ránko.
2: Všichni teďka řeší ten fotbalový skandál, kdy teda fanoušci Slavie vyhli na hřiště ještě před koncem. A co víme, že jo, tak disciplinárka to vzala teda hodně přísně, ten zápas kontumovala, jakože prohlásila porážku kvůli porušení pravidel, 3-0 pro Spartu. K tomu, co tam proběhlo, co se tam odehrálo, tak se asi už nemusíme vyjadřovat, to byla prostě ostuda.
0: Jasně,
2: a fiasko.
0: Jasně, se, dobře.
2: Ale kontumace, jo, mě strašně baví to slovo, protože ono zní tak jako vznešeně, jo, jakože prostě kontumace.
0: To je pravda, mě to trošku připomíná slovo zase konzumace, rád jako jim, jo, tak, ale dobře, kontumace.
2: Kontumace, zní to vznešeně, ale vlastně to znamená, že jste všechno na poslední chvíli pokazili, jo. A když si to přeneseme třeba do partnerského vztahu, tak to můžeme aplikovat na to, že já třeba doma celý den uklízím, ani se nezastavím a teďka přijde ten Kuba domů a tak co jsi dneska dělala, jo, a nevidí prostě, jak je to tam všechno naklizený a tak to ti dokáže tak vytočit.
0: Já, ač nejsem žena, nebo aspoň se tak dneska teda při středě neidentifikuju, tak to naprosto chápu, teda, jo. Já teda dostávám kontumaci pokaždý, když se snažím vysvětlit, že ta nová věc do auta byla v akci. Jo, třeba, jo.
2: Jo.
0: A říkám si, jestli vlastně není kontumace ta nejlepší cesta, že se nemusíš snažit a výsledek je vlastně jako jasný hnedka, jo. Jinak taková otázka do větru. Kdo je u vás doma ta disciplinární komise, ta disciplinárka? Kdo u vás doma rozhoduje o trestech? Chlapi, já vím, co jste odpověděli. Vím, jak vám je. Jsem jeden z vás. Robin Schulz na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Schulz, Erika Sirla Speechless na Hit Radio v 8.57. A už i my jsme skoro beze slov, už jsme vyčerpali všechno, co jsme mohli. Snídaně šampionů, ta středeční je na konci.
1: Díky, že jste byli s náma, slyšíme se samozřejmě zase zítra ráno od 6 do 9.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod použití a informace o bezpečném použití.
0: Přesně tak, 6 ráno jsme tady.
1: Tak doufáme, že se nás budete držet jako klíště a budete tady.
0: Těšíme se na vás.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, D55 na trase Napajedla Hulín, Padělky Kvítkovice, stojí tam nějak na divoko porouchaný nákladák, na místo jede policie. Dále na dálnici D55 směrem k Makru ve Zlíně počítejte, že se tam pohybují lidé z důvodu geodetického zaměření. Dále D1 na trase Praha-Polsko, Němčice nad Hanou směrem Bezměrov z Kaštice, tak tady se maká na cestách, aby to tam bylo pěkné. Ode mě vše, pokud vám dělám parťáka za volantem, buďte opatrní, dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Teketice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Purkártová. Dnes je Český den proti rakovině. Jeho letošním tématem je nádor hlavy a krku. V ulicích můžeme potkávat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky. Jak říká místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurzová.
1: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček. Kytiček. Ze světle fialovou stužkou bude letos 1 100 000.
0: Žlutou kytičku je možné získat až do 17. května na takzvaných pevných místech. Seznam najdete na webu Českého dne proti rakovině. Vítkovická porodnice prošla výraznou rekonstrukcí za zhruba 25 milionů korun. Cílem bylo, aby oddělení odpovídalo současným trendům a uspokojilo větší nároky na soukromí. Po úpravách porodnice nabízí více prostoru i rozšíření služeb. Nově mohou nastávající maminky využívat například porodní apartmán. Americký prezident Donald Trump dnes zahájí návštěvu Číny. Hlava Spojených států do země zavítá poprvé od roku 2017. Očekává se mimo jiné, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta ohledně ukončení čínské podpory Iránu. Trump by měl v zemi pobýt 3 dny. No a jdeme ještě na fotbal. Sparta ve šlágru 3. z 5 kol nadstavby první ligy doma remizovala s Plzní bez branek 0-0. Letenští tak sice po kontumační výhře v sobotním nedohraném derby v Edenu snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body, sešívaní i tak dnes mohou po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
3: Dnes nás čeká u nás ve Zlínském kraji spíš oblačná a zatažená obloha, ale dopoledne se na chvíli ještě ukáže sluníčko. Na Vsetínsku se ojediněle můžou objevit slabé přehánky a dobrá zpráva, večer by se mělo postupně začít trošičku vyjasňovat. Teploty dnes vystoupají na příjemných 12 až 15 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Zlín.
3: Přátelé, jak se vám dnes daří? Máte nějaký svůj zaručený recept, co vás ráno postaví na nohy? Někdo nedá dopustit na kafe, jiný na studenou sprchu, ale věděli jste, že existují i potraviny, které umí tělo přirozeně povzbudit a dodat energii? Tak se na ně za chviličku společně mrknem. Možná mezi nimi objevíte svého nového ranního parťáka. Já jsem Monča a máme 3 minuty po 9.

Přátelé, každý máme něco, co nás ráno spolehlivě nakopne. Třeba i vaše dítě, když přijde, a maminko, já jsem zapomněl, potřebuju do výtvarky asi 60 tisíc kilo bavlnečky různých barev a tak dále, potřebuju to za hodinu. No, někdo má takovéhle probuzení, někdo kafe, někdo studenou sprchu a někdo pohled na účet po víkendu. Ale řeší se teď i otázka, které potraviny nám dodají nejvíc energie. Prý jsou ideální ovesné vločky, banány, ořechy nebo kvalitní hořká čokoláda, což zní krásně zdravě. Než si člověk uvědomí, že většina z nás se ráno nakopává hlavně rohlíkem ve stoje a kafem vypitým během oblékání. Mimochodem, odborníci tvrdí, že energie dodává i dostatek vody, takže pokud dnes v práci usínáte, možná nepotřebujete třetí expreso, ale jen zjistit, kde máte od rána hrnek plný vody. A schválně, co nejvíc nakopne vás? Kafe, sladké, energiťák nebo věta? Porada začíná za 2 minuty, doufám, že máš tu prezentaci. Pište mi na WhatsApp.

0: krásný optimistický přístup k životu. Ano, růžový brejle, ne a ne je sundat. Olga Lounová, jsem optimista, 9:22 aktuální čas. My jsme se před chviličkou na vlnách Hit Rádia Zlín bavili o tom, co vás zaručeně po ránu dokáže nakopnout. A WhatsApp zalili vaše zprávy na čísle 6113 1305. Pojďme na ně. 3 za všechny. Dobré ráno do rádia, do Hit Rádia Zlín, mého nejoblíbenějšího. Mě nejvíc nakopne silný kafe a ranní procházka se psem kolem Baťova kanálu v Otrokovicích. Člověk se nadechne čerstvého vzduchu a hned má lepší náladu. Jste skvělí, díky moc, Jarda. Jarušku, děkujem. Zdravíme z Valašského Meziříčí. U nás doma funguje jediná věc, pustit na hlas rádio, otevřít okno a dát si pořádnou míchanici. Pak už den nějak zvládnem. Míša. Míši, děkuju taky. A ještě jedna za všechny. Hezké ráno ze Zlína, mě po ránu nejvíc probere muzika v autě cestou do práce a výhled na ranní město ještě bez ruchu a lidí. A samozřejmě první doušek horkého čaje Libor. Libi, děkujeme mockrát. Několikrát jste zmiňovali a zmiňujete rádio, to jsem moc ráda. Doufám, že další skvělá muzika vám také přijde hot. Sweet Carolina a remix Neil Diamond a Two Friends.
1: Bezpečnost má zelenou s kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mira,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Trénírkárna.cz.
16: Hej ty, ne,
15: ty? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
16: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

Krásný den, 9.34 aktuální čas. Přátelé, pamatujete na dobu, kdy stačilo dát ruce nahoru, rozsvítit svítící tkaničky a pařit až do rána? Je mezi námi nový díl Vypalovačky, kdy se vrátíme rovnou do 90. do éry Eurodance. Muzika, která sice často lezla kritikům na nervy, ale parkety díky ní nikdy nezůstaly prázdné. Řekněme si, jak vlastně Eurodance vznikl a proč tehdy úplně ovládl Evropu. Připomeneme si i největší hvězdy jako Two Limited, Snap, Doktora Albana nebo DJ Boba. A nebude chybět ani trochu té devadesátkové pravdy. Playbacky, hudební podvody i fakt, že spousta těch největších hitů vznikla hlavně proto, aby lidi okamžitě tancovali. Zavzpomínáme na legendární diskotéky, módní úlety a dobu, kdy bylo všechno tak nějak jednodušší, protože Eurodance nebyla jen muzika. Byla to nálada, energie a soundtrack celé jedné generace. Takže znova připomínám, v rámci našich úžasných milovaných devadesátek je v oběhu nový díl Vypalovačky.

0: Přátelé, druhý ledový muž, jako vzali to fakt poctivě, ti ledáci, ochladilo se jako teda Brutus na mě. Chtěla jsem si opět říká, nezatopíme, šetříme, takže troje ponožky teplý a už byla paráda. Pojďme raději k létu. Jestli ještě nevíte, kam v létě vyrazit, pozor, otrokovické štěrkoviště má teď oficiálně potvrzeno, že je prostě top. Na mapy.com získalo krásné hodnocení a symbol kvality pro tento rok. Jinými slovy, lidi tam jezdí tak rádi, že už skoro chybí jen recenze typu Štěrkoviště mi zachránilo manželství a děti konečně odložili mobil. A není divu. Nově můžete obejít celé jezero po stezce, takže si přijdou na své sportovci, maminky z kočárky, seniori i ti, co si šli jen na chvíli sednout a vrátí se za 3 hodiny se zmrzkou v ruce. Nechybí paddleboardy, šlapadla, minigolf, beach volejbal, ani občerstvení, takže ideální místo, kde utratíte energii i výplatu během jednoho krásného odpoledne slunečného. A dobrá zpráva, chystají se další vylepšení, včetně nových toalet. Což je přesně ta informace, kterou člověk u vody ocení možná ještě víc, než počet lehátek, co si budem. Takže Otrokovice mají jasno, Štěrkoviště dál patří mezi nejoblíbenější místa široko daleko. A to platí i o naší muzice. Za chviličku rockeři, kapela Kabát, kdo ví jestli.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
4: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
6: Zubr Gold, půl litr ve skle za neuvěřitelných 12,90. Vepřová kýta, kilo za skvělých 99,90.
5: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Skvělý roztančený Bob Sinclair ladí vás Hit Radio Zlín, je čas na aktuální informace, pojďme na ně. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v ulici Nádražní v Napojedlích na Zlínsku. Místem projedete jenom jedním jízdním pruhem, jsou tam dlouhé kolony, na místě probíhají silniční práce, na místo jede řídit dopravu i policie. Na dálnici D55 je to směrem k makročerpací stanice Zlín, tam se taky maká na cestách, počítejte proto s omezením. A jinak dávejte na sebe pozor, vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
8: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte, XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
9: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz

0: samosprávy a Bára Purkártová. Zimní výbava vozidel se možná ještě bude hodit. Ledoví muži totiž dostali své pověsti a do Česka donesli ochlazení a také sněhovou nadílku. Pod sněhem byly v noci na dnešek zejména Krušné hory. Místy se sníh udržel doteď. Dnešní den má být navíc patrně nejchladnější z celého týdne. Záchranáři v Moravskoslezském kraji mají nové výcvikové středisko. Je v Ostravě, kde se profesionálové i studenti záchranářství učí lepší zvládání reálných situací. Trénují třeba to, jak co nejlépe zvládnout překotný porod nebo úrazy v různém prostředí. Evropská unie plánuje vyrábět více důležitých léků v Evropě. Chce se zbavit závislosti na asijských výrobcích a předcházet nedostatku antibiotik a dalších léčiv. Dohodu na pravidlech, která usnadní podporu výroby léčiv z veřejných prostředků, oznámili zástupci Europarlamentu a členských států. Česká fotbalová reprezentace odehraje poslední přípravný zápas před domácími fanoušky proti Kosovu. Poté se vydá na mistrovství světa do Spojených států. Utkání proběhne v Praze v neděli 31. května. Jaká jsou připravena bezpečnostní opatření, vysvětluje mluvčí fotbalové asociace Milan Štěrba.
1: My samozřejmě máme naprosto jasně stanovené jako bezpečnostní postupy, ať už co se týče pořadatelství, co se týče bezpečnostní složek, co se týče bezpečnostního manažera a tak dále. Tyhle ty všechny věci řeší jakoby standardně.
0: Vstupenky na zápas s Kosovem seženeme ode dneška.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
3: 2:50 jdeme na počasí, jak pak je dnes u nás doma. Ve Zlínském kraji to bude hop nebo trop, ještě teď sluníčko, pak se zatáhne, mraky a pak zase sluníčko. Teploty dnes vystoupají na příjemných 12 až 15 stupňů.
4: Hit Radio Zlín.
3: Je tu středa, už se to láme, už se to skoro víkendí. No a my si pošleme další skvělou muziku. Jsem Monča.

Krásnou středu, ladí vás Hitradio Zlín, máme 10 hodin 14 minut k tomu, celý květen u nás na Hitradio Zlín vyrážíme ven, za vámi, s vámi, protože proč sedět doma? Sedět doma umí každý, ale najít nejlepší letní kino ve Zlínském kraji, to už chce talent a skoro i turistické bodky. Každý týden totiž s vámi objevujeme místa, která milujeme, akce, kde to žije a zážitky, kvůli kterým si řekneme, jo, tady je to prostě fajn, to je prostě skvělé místo. A tento týden řešíme zásadní otázku lidstva, kde je nejlepší letní kino? Jestli někde, kde mají pohodlné lavičky, nebo tam, kde vám během romantického filmu sežerou tři komáři půlku nohy, nebo jste tam prostě zažili něco fakt top, myslím v tom pozitivním. Pište nám svoje tipy, zážitky, nebo klidně posílejte hlasovky na WhatsApp, ale hlavně se zapojte na hitradiozlin.cz. Každý, kdo se zapojí na našem webu, totiž hraje o akreditaci na Zlín Film Festival pro sebe a celou svou rodinu. Během týdne budeme sdílet i vaše tipy na nejlepší filmové večery ve Zlínském kraji, tak třeba už nám přišla SMSka od paní Jarky z Uherského Hradiště. Nejlepší letní kino, jedině Hradiště, skvělá atmosféra a manžel tam většinou do půlky filmu usne, takže mám konečně klid. Mirek ze Vsetína píše, já mám rád každé letní kino, kde prodávají popcorn větší než moje hypotéka. Tak schválně, kde je podle vás nejlepší letní kino ve Zlínském kraji? Pište nám SMSku, inspirujte ostatní, kam letos vyrazit pod hvězdy. A znova připomínám, ve hře je akreditace na Zlín Film Festival pro vás i celou vaši rodinu.

0: Máme tu středu v kalendáři 13. května a dnes slaví svůj světový den úžasné květiny. Já je miluji. A vůbec tady na Hit Radio Zlín milujeme dost. Jsou to tulipány. Tulipány jsou symbolem lásky, nových začátků i naděje a možná právě proto je máme tak rádi. Když rozkvetou celá pole, tak to vypadá fakt, jako by se příroda rozhodla malovat bez omezení. A každá barva má navíc svoji náladu. Když si pořídíte červené, jsou pro lásku, žluté pro radost, bílé pro klid a růžová pro něhu. Dnes si možná nekoupíme celé tulipánové pole, ale i jedna jediná květinka dokáže někomu zlepšit a rozářit den víc, než vůbec čekáme. Protože někdy opravdu stačí maličkost, aby byl svět o něco hezčí. A pokud si chcete udělat radost, tak si prostě je kupte sami. Tak já doufám, že vám udělají radost naše muzika. Za chviličku Ed Sheeran. Jsme Hit Radio Zlín.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Datart pořádá Maxi Výprodej.
13: Cože? Maxi Výprodej?
12: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
13: Tak to je další level.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům.
17: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Rádio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Charismatický vůdce, frontman metalové bandy Disturbed, David Draymond, jejich předělávka, remix v 10.38 zveden Hit Rádia Zlín. Přátelé, mám tu trošičku parkovací revoluci, ale doufám, že potěší. Jižní svahy hlásí. Zlín totiž zpřísnil pravidla pro parkování dodávek, dlouhých aut a karavanů. Jinými slovy, pokud jste si doteď mysleli, že váš obytný vůz velikosti menší chalupy nenápadně zaparkujete mezi Fabii a Octavii, tak už moc ne. Město totiž chce vrátit parkovací místa hlavně rezidentům, protože, jak dobře víme, na jižňácích tady u nás ve Zlíně je někdy jednodušší najít životní lásku než volné parkovací místo po 6. večer, možná i někdy odpoledne. Nově tak nebudou moct velké dodávky a karavany stát všude možně po sídlišti. A parkoviště u Torza už nebude připomínat malý kemp u Jadranu. Na druhou stranu město říká, že vznikly desítky nových parkovacích míst, takže situace by se měla zlepšit, což je krásná zpráva, hlavně pro řidiče, kteří už večer nekrouží kolem domu tak dlouho, že skoro začnou vybírat mýto. Vzkaz z radnice, přátelé, pro nás řidiče je jasný. Respektujte nové značky, parkujte ohleduplně, protože nic nespojí sousedy víc, než boj o poslední místo před panelákem, že?

0: Gaga. Přátelé, možná dnes v ulicích potkáte dobrovolníky ve žlutých tričkách s malými žlutými kytičkami a i když vypadají nenápadně, připomínají jednu důležitou věc, že podpora a obyčejná lidská sounáležitost mají obrovskou sílu. Dnes je totiž Český den proti rakovině. Letošní sbírka upozorňuje na nádory hlavy a krku a kromě pomoci nemocným připomíná také to, jak důležitá je prevence a včasné vyšetření. Někdy stačí opravdu málo. Jedna kytička, pár korun, pár vteřin zastavení a člověk může pomoct dobré věci, protože rakovina se nějakým způsobem dotkla skoro každé rodiny. A pokud dnes dobrovolníky nepotkáte, žlutou kytičku si můžete pořídit až do 17. května i na vybraných místech po celé republice. Seznam najdete na stránkách Českého dne proti rakovině. Za chviličku Luis Fonsi, Dandy Yankee a Despacito. Hrajeme hity na Hit Radio Zlín.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
8: Izomat stavebniny.
9: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
10: Best Beleza.
9: Nádherná zahradní dlažba.
10: Best Bellissima.
9: Dvě úžasné zahradní dlažby.
10: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
9: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
12: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
11: Fakt?
12: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
11: Tak jedeme.
12: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?
14: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
15: Proto.
14: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
16: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
17: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mirá.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na Hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa,
17: Harley,
18: Tomáš Klus,
17: Single X.
18: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
17: Tohle není jen festival,
18: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
19: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Suha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Suha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na suhaauto.cz.
20: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
21: Hit Radio Zlín.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: letí jako bláznivý, nechytím ho já ani vy. 10.59, pojďme na aktuální servis, jsme vaše Hit Radio Zlín. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ratibor a Jablunka, pozor, je tam špatný stav povrchu vozovky, na místo jede policie, místem projedetele se zvýšenou opatrností, jo. Je to zrovna mezi Ratibořem a Jablunkou. U Kunovic na Uhersko-Hradišťku směrem od Hluku, tam je odstavený osobní vůz, řeší se tam jeho nehoda, policie je na místě. A u Zádveřic Raková se teď aktuálně došetřuje také nehoda dodávky s osobním vozidlem. Dávejte pozor, je to nedaleko fotbalového hřiště, nehoda se tam vyšetřuje, policie je na místě. Dále v ulici Masarykova ve Valašském Meziříčí, pozor, je tam nějak nadivoko odstavený osobní vůz, věnujte se řízení a pozor, do něho nevletíte. Kdyby cokoliv jsem tu pro vás, určitě mi volejte. Vaše dopravní info na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
5: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
9: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak, příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
10: On air,
11: online
10: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Rezort práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu nebo doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, kterým by přepočítaná částka výrazně klesla, by pak měla pomoci dávka mimořádné okamžité pomoci. Opava zvažuje dostavbu Slezského divadla na Horním náměstí centru města. Přesunout by se tam mělo zázemí divadla, dílny, prádelna a depozitáře. Pro tyto účely divadlo zatím využívá budovu v ulici Rybí trh, která je ale ve špatném stavu. Její další využívání je proto dlouhodobě neudržitelné. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla NATO. Cílem summitu takzvané bukureštské devítky je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na světový šampionát s Francií. Jde o extrémně těžkého soupeře, kterého český výběr porazil naposledy v roce 2008. Dnešní utkání začne v 8 večer. Odveta se bude hrát v neděli.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Dnes to bude u nás ve Zlínském kraji spíš na mikinu, než na sluneční brýle. Čeká nás převážně oblačná až zatažená obloha, ale dopoledne se přece jen může ještě na chvíli ukázat sluníčko. Na Vsetínsku se můžou ojediněl objevit slavé přehánky, takže deštník se možná bude hodit do batohu jen tak pro jistotu. No a dobrá zpráva na závěr. Večer by mělo oblaku postupně ubývat, obloha se trošičku vyjasní, teploty dnes vyšplhají na příjemných 12 až 15 stupňů.
10: Hit Radio Zlín.
0: 3 minuty po 11, já jsem Monča, na úvod něco skvělého. Hozier, hrajeme hity, volume doprava.

Ladíva si dnes vlny Hit Rádia Zlín a mám tu teď upozornění pro všechny řidiče, chodce, cyklisty a hlavně pro ty, kteří v Kudlově na Zlínsku občas jezdí jen podle intuice a hesla nějak to projedu. Ode dneška tedy začínají v části Kudlov dopravní omezení v ulici Rybníčky a potrvají předběžně až do června. Dobrá zpráva je, že vznikne nové středisko rané péče, takže jde opravdu o smysluplnou věc, tak si myslím, že to můžeme vydržet. Ta méně oblíbená zpráva je, že se bude kopat, objíždět a chvílemi možná i lehce improvizovat. První etapa přinese úplnou uzavírku, vždy v pracovní dny od 7 od rána do 6 do večera, ale pozor, po práci by měla být cesta zase průjezdná, takže večerní návraty domů snad nebudou připomínat Dakar. No a změna čeká i autobusovou zastávku Kudlov u pomníku. Dočasně se totiž přesune k Točně, tak jen ať ráno nenastoupíte omylem sousedovi do auta v domnění, že už jede linka. Každopádně prosba města je jednoduchá, obrňme se trpělivostí, sledujme značky a berme to s nadhledem, protože jak všichni víme, ve Zlíně je léto, období festivalů, dovolených a samozřejmě i dopravních omezení.

0: Tiesto, business, ano, pořád business, přátelé, už to u vás voní obědem. 11.24, pokud jste třeba starší škola, tak vždycky ve 12 se obědvalo. Prostě padla hele, všechno se zastavilo a dobrý. No, teď už to tak možná není, ale to nevadí, aspoň si tak zazpomínáme. A taky se ve vysílání Hit Rádia Zlín vrátíme k naší snídaní šampiony. Víte, že existují horoskopy pro pejsky a kočičky a že to dokonce může ovlivnit i vaše rande? I to se dneska probíralo v naší snídaní šampionu s Michalem a Jasmín. Víc za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
18: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
17: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: A
2: co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo, jakože...
10: Či jakože, když se ten pejsek teda narodí normálně...
2: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
14: Nebo ryba třeba.
2: Nebo ryba.
10: Tak to naše čivava je bejk, no.
2: Nicméně...
10: Pes, ryba.
14: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
2: Já jsem se
10: šála. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
2: tvým kocourovi.
10: Tvůj kocour je co? To je štír, no, tak to ne, tak to smolíček.
19: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Úžasná Eva Farná z Beden Hit Rádia Zlín. A přátelé, pokud máte rádi živou muziku, energii mladých muzikantů a atmosféru, kde to opravdu žije, tak si zapište datum 14. května, což je čtvrtek. V Zelenáčově šopě se od 5 odpoledne rozjede Big Beat základní umělecké školy Morava. Odpoledne plné školních kapel, absolventských vystoupení a hlavně poctivé hlasité muziky, která vás nenechá sedět v koutě. Na jednom pódiu se představí mladí talentovaní muzikanti, kteří do toho dávají úplně všechno a právě tyhle koncerty mají největší kouzlo. Nejlepší zpráva je, vstupné je dobrovolné, takže stačí přijít, vzít kámoše, rodinu nebo jen chuť užít si fajn podvečer s muzikou. Takže 14. května, zítra Zelenáčova šopa od 17 hodin. Jedno odpoledne, jedno pódium a hodně hlasitá muzika. Jako u nás.

0: být na Čestrobenink na celého parta Linkin Park z Beden Hit Rádia Zlín. Přátelé, za chviličku se společně překulíme do srdcovek na Hit Rádiu Zlín a dnes jsme spolu dopoledne probrali, kam v létě vyrazit k vodě. My máme jasno, Otrokovické štěrkoviště má totiž oficiálně potvrzeno, že patří mezi top místa na letní pohodičku, takže plavky nachystáte, léto se pomalu hlásí, doufám, že jste v rysu. Taky jaké potraviny nás společně nakopnou po ránu. Hledáme také společně vaše tipy na letní kina. Výherce vyhrává akreditaci na Zlín Film Festival pro sebe a svou rodinu v rámci Žijeme Zlínský kraj. A pozor, dnes odpoledne se Šárkou a Pájou zazpomínáme na hřiště našeho dětství. Jestli jste měli jedno místo, kde se scházela celá parta a jestli to vůbec bylo hřiště, nebo klepač, nebo spíš legendární lavička před panelákem, nebo plácek mezi garážemi, tohle bude fakt návrat do času, kdy stačilo zavolat z okna. Jdeš ven a ber si Tatru. Domů jsme chodili za tmy. Ideální časy. Leďte nás dál a já vám přeji fajn den. Za chviličku Alvaro Soler a nebo Taylor Swift. Hrajeme hity.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
3: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.

0: je německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
10: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré poledne. Z více auty nadále počítejte na příjezdech do metropole, jednak na D5 od Loděnice, pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Plní se také k Belská na příjezdu, ale také na výjezdu a také okolí Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
5: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
0: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnes je Český den proti rakovině. V ulicích budeme potkávat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky. Doplňuje ředitelka Ligy proti rakovině Iva Kurzová.
6: Ten příspěvek držíme celé roky, je to 20 korun minimálně, ale samozřejmě možnosti směrem nahoru jsou neomezené. My jsme dárcům vděční za jakýkoliv příspěvek. A protože doba pokročila, tak vlastně máme i nové možnosti. Kdo by nepotkal dobrovolníka nebo neměl šanci si tu kytičku koupit fyzicky, může přispět pomocí DMS. Potom máme už třetí rok QR kódy, ale to poprvé takový pilotní ročník, zkoušíme platební karty.
0: Žlutou kytičku je možné získat až do neděle na takzvaných pevných místech. Seznam je na webu Českého dne proti rakovině. Mobilní aplikace Záchranka se po 10 letech od vzniku blíží k hranici 4 miliony uživatelů. Ti si jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba 220 tisíc krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného zprostředkovatel kontakt a do budoucna poskytnout klíčové informace o povaze zranění. No a na českých chmelnicích finišují jarní práce. Rostliny se stále ručně natáčejí na drát, protože nikde na světě neexistuje potřebná technologie. Na jedné chmelnici tak projdou brigádníkům pod rukama 100 tisíce rostlin. Teď se podíváme k nám.
7: Centrum Luhačovic čeká výrazná proměna. Město chystá obnovu náměstí 28. října. Na náměstí přibude zeleň, vzniknou i nová mlžítka, kašna a místa pro relaxaci. Luhačovice chtějí, aby náměstí lépe sloužilo pro konání kulturních akcí, ale také, aby bylo ekologičtější. Zpevněné plochy proto budou propouštět vodu do půdy.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Dnešní odpoledne většinou zatažené oblačné, přechodně polojasná obloha a přechodně také

Je to tady středa, 12 hodin, 2 minuty, začínají nám srdcovky, to znamená 5 legendárních hitů po sobě a ten šestý navíc na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit z roku 2000, se kterou se vydáme na cestu kolem světa, tedy Around the World. I jednak kvůli tomu, že je hezký, že takhle můžeme cestovat, alespoň prstem na mapě, když to všechno stojí strašně peněz, ale hlavně kvůli tomu, že za 2 dny už začíná také i pro Česko mistrovství světa v ledním hokeji. Tak jdeme na to! To je ono, ATC, Around the World, 12 hodin 3 minuty, první srdcovka na Hit Rádiu.

0: ATC na Hit Rádiu, cesta kolem světa. V jednom filmu, kde to bylo za 500, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: My dneska nebudeme vzpomínat na české filmy z 90. let, ale budeme vzpomínat na vaši brigádu. Jo, protože ve zprávách, pokud jste slyšeli zprávy tady u nás na Hit Rádiu ve 12 hodin, tak jsme slyšeli informaci z českých Chmelnic, že tam finišují jarní práce. No a Chmelová brigáda, to je taky jako legendární brigáda a to jsou taky neuvěřitelné vzpomínky. Mám pocit, že chlapi vzpomínají na vojnu a ženy často tady na tu brigádu. Tak jakou brigádu jste zažili vy ve vašem dětství nebo v pubertě? To mě zajímá. Co jste dělali, kolik vám bylo let? Dejte vědět na 777-937-777. Zprávy, hlasovky, všechno posílejte. A my si dáme další dvě srdcovky. Za chviličku Koreana a právě teď R.E.M. Hezký poslech. Hey,

0: Rok 1988 na Hitrádiu. To jste nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky jsou plné překvapení, to je pravda. Za chviličku si dáme hit z roku 1999, ale teď v těch 90kách ještě zůstaneme, jdeme na vaše brigády. Dneska vzpomínáme na to, čím jste si vydělávali peníze. Asi se shodneme jako na tom, že je zvláštní, že i když ta brigáda vždycky byla špatně placená, tak stejně tenkrát ty prachy jako nám stačily. Úplně jako v pohodě. Jsme si normálně vyžili. Tak co tady máme na našem WhatsAppu? Lucka píše: ahojky, tak moje první brigáda byla v rakvárně. Broušení dřevěných rakví. Bylo to super, ráda na to vzpomínám. Lucka. OK. Zajímavá brigáda. Jsi začínala tam, kde všichni ostatní končí teda, ale... No je vidět, že máš černý humor teda. Dobrý. Kluk z dědiny. Petr, takže klasika brigáda VZD. Žně na sušce obilí. Strašlivý bordel, nebo konkrétně strašlivé bordel a prachy na houby. Ale tenkrát v 16 to ušlo. Jasně, dovedu si představit. Já jsem roznášel letáky do schránek, to bylo hrozný peklo, bylo to na halíře rozpočítaný, takže jsem jich musel rozdat asi milion, abych měl nějaký prachy. Zdraví Tomáš. Hele, tohle mi připomíná moji brigádu. Já jsem pracoval v hangáru, kde byla strašná zima. A vybaloval jsem krabice, které přicházely asi z Číny. Byly velký krabice a ty byly velký takových pytlů na elektroniku. Jo, když si představíte, že si koupíte novou televizi, tak ta je většinou v takovým jako zvláštním, takovým pěnovým jako obale, takovým pytlu, jo. Tak tyhle pytle tam byly vždycky jako nahňácený, namačkaný a můj úkol byl, že jsem ho vždycky vyndal, musel jsem ho rozprostřít, narovnat a dával jsem ho vedle, zase do jiný krabice, jo, která se pak odesílala asi do jiný továrny, kde se to potom balilo. A taky za ten jeden pytel, tak jsem měl, nevím, třeba 5 halířů tenkrát, takže jsem tam hodiny a hodiny zmrzlej v rukavicích. Musel jsem mít ustříhaný konečky prstů na těch rukavicích, že jo, abych jsem to cítil, aby jsem mohl ten pytel hezky rozprostřít. Tak jsem to tam takhle dával na stranu a pak jsem si prostě počítal kusy a za těch 6 hodin, co jsem tam byl, jsem si vydělal 30 korun a šel jsem domů. No tak tohle jsou brigády, na který vzpomínáme, jo? Ale i přesto je to krásná část našeho života, která nás taky nějakým způsobem formovala, stejně tak jako hity, které tady dneska hrajeme. Tohle je hit z roku 1999 a vy pište dál vaše vzpomínky na brigádu na WhatsApp Hitrádia.

0: John Newman na Hit Radio, srdcovka z roku 2013.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: My tady většinou vzpomínáme na 90. léta a tohle je frajer, který se narodil přesně v roce 1990, takže teď v červnu oslaví 36 let. To byla pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání, takže už teď můžete psát na 777-937-777, co byste chtěli dneska slyšet, co byste chtěli zahrát. No a zároveň tam také píšete vzpomínky na vaši brigádu. Tak tady mám hezkou zprávu. Ahoj, já jsem brigádničila 5 let v DMku. Práce to byla hezká, lidé většinou času hodní. Našli se ale i výjimky, třeba paní, co se k nám přišla ptát na koberečky do auta. Jasně. Nebo pán, co několikrát vyšel ven a zase zpátky, jenom aby se mě mohl pokaždé zeptat. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Tak se chci zeptat, jestli se něco změnilo, když jsem vstoupil dovnitř k vám. Výborně. Takový zákazníky mají všude nejradši. Vždycky se najde někdo, kdo snídal vtipnou kaši, že? Ale vzhledem k tomu, že já jsem to nebyl, tak ten pán klidně mohl být můj táta. Má taky podobně blbý humor jako já. Co dál? Co tady máme? Máme tady i hlasovky. Jasně, tak pojďme na to. Vzpomínky na brigády. Tak jsem zvědavej.
2: Ahoj Jirko, moje vzpomínky na brigádu byly luxusní. Jezdila jsem, když mi bylo 15 a potom i další rok 16. Se svítkejma točila jsem cukrovou vatu a prodávala heliové balonky. Takže jsem byla nucena žvát do davu cukrová vata. No to bylo hrozný. Naštěstí nejsem introvert, takže jsem to nějak zkousla. Ale taky to bylo super. Dostala jsem najíst, dostala jsem peníze a podívala jsem se všude po České republice.
0: Tak to je nádhera. Mary, děkuju, to je nádhera, to je poprvé, co slyším o někom, že měl brigádu na kolotočích, ale pozor, to já jako závidím, to je můj a ne, a věřím tomu, že nejenom můj dětský sen, jo? Naše generace, co vyrůstala na seriálu Cirkus Humberto, tak jezdit s kolotočema nebo cirkusem, ale bože, to byla vysněná práce, to je paráda. No hele, tak jenom takhle mezi náma, jo? Když si od fochu, jak se říká, měli na té střelnici ty pušky nějak sfejkovaný? To pohnutý míření nebo tak něco, že jsem ty špejle netrefil? A nebo jsem jenom levej, jo? A z čeho se dělají ty cukrový lízátka ve tvaru dudlíku? Protože ty jsou nenahraditelný. Tak prosím, dej mi vědět, zpátky na WhatsApp, to mě zajímá. Za chviličku srdcovka na vaše přání do té doby, například Miraj a nebo taky hit Golden.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Zubr Gold, půl litr ve skle za neuvěřitelných 12,90. Vepřová kýta, kilo za skvělých 99,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýlmotor.cz.
8: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Nové Zálesí. Místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
14: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
13: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
14: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
13: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
15: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
16: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
16: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
3: Posloucháte středeční srdcovky na Hit Rádiu a mám tady srdcovku na přání, která je spojená navíc ještě se vzpomínkou Davida, který píše: já nejraději vzpomínám na brigádu ve videopůjčovně. Bylo mi 16 let a měl jsem přístup do sekce 18+ a hororů. Nad tím tak přemýšlím, tenkrát na těch videokazetách 18+, možná někdo nosil chlupatý plavky, tak to je pravda, že to byl docela horor. No a David pokračuje a píše: v té době jsem měl holku a ta měla nejraději skupinu Tic Tac Toe. Měla dokonce v pokoji obrovitánský plakát. Nevím proč, ale dneska díky této brigádě a vzpomínkám jsem si na ní vzpomněl. Tak že ji na dálku zdravím a Lence posílám tuhle píseň. Tak jo?
2: Tic

0: deinen Dealer mit dem lächelnden Gesicht. Und warum?
1: Srdcovky Hit Rádia.
2: Dobrý. Podobně jako tohle jste v rádiu dost možná dobrých 20 let neslyšeli. Tic-tac-tou Vahum. Takhle, němčina v písničkách nezní moc dobře, ale tohle je prostě dokonalý. To byl pohled do roku 1997. Davide, děkuju za tenhle výběr srdcovky na přání. To si mě fakt jako potěšil a věřím, že nejsem sám. Skvělý, 12 hodin 43 minut, dnešní srdcovky jsou za námi. Do 13. hodiny ještě například Ella Henderson, taky Mando Diao. A pokud byste dneska chtěli slyšet ještě pořád tu vaši srdcovku na přání, ještě máte šanci, je středa, to znamená, že mezi 18. a 21. na Hit Rádiu jsou hity na přání a už teď na webu hitradio.cz tak můžete napsat do formuláře speciálního, co byste chtěli slyšet a dokonce i v kolik hodin byste to chtěli slyšet, abyste o to nepřišli.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
9: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.

0: Sheeran v závěru dnešní polední hodiny, za 2 minutky bude 13, čekají nás taky nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Viganticích u Rožnova pod Radhoštěm hoří dům. Z hlavní silnice zasahují hasiči, ale dá se to tam obět vedlejšími ulicemi. Pokračuje údržba 55 mezi Starým Městem a Kunovicemi. Počítejme s menším omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vestzlin.cz.
5: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
6: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už tuto sobotu vypukne celorepubliková akce Do lesů z lesy České republiky. Zájemci tak mají jedinečnou možnost vyrazit se zkušenými lesníky na komentovanou procházku. Program nastíní mluvčí lesů ČR Eva Jouklová.
14: Lesníci budou s lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo. Kromě lesů České republiky a lesníků tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
13: Akce proběhne na 67 místech. Detaily včetně programu najdeme na webu klubnovéholesa.cz. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádá o evropskou pomoc pro naše zemědělce. Má jít o aktivaci podpory z prostředků krizové zemědělské rezervy, které je možné využít při postižení přírodními katastrofami, ale výjimečně i nepříznivými klimatickými jevy. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů poničily polovinu letošní úrody ovoce. Německá policie podnikla v Berlíně rozsáhlou razii. Důvodem je rostoucí počet případů střelby. Do akce bylo nasazeno zhruba 500 policistů, včetně speciálních jednotek. Prohlídky prováděly ve zhruba 20 bytech a dalších objektech v německé metropoli. Teď ještě pohled k nám.
1: V Kunovicích na Slovácku vrcholí přípravy na jízdu králů. Bude už příští víkend, koná se tam jednou za 2 roky. Králem bude 10letý Cyril. Bohatý doprovodný program začne už pátek a potrvá celý víkend. Chystá se třeba velká přehlídka koní a kočárů, anebo soutěž ve sportovní střelbě. Hlavní jízda králů bude v Kunovicích v neděli.
15: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Až do večera nás bude provázet oblačnost, teplotami kolem 13. V noci bude zhruba 5 stupňů a v údolích lokálně i přízemní mrazíky. Zítra bude na východě Moravy pršet.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, jak se dneska máte? Doufám, že všechno v pořádku. Je středa, je tady ta kratší polovina pracovního týdne před námi. No a navíc v této hodině opět budu rozdávat denní výhru, a to konkrétně Surikarty, což je karetní hra pro celou rodinu, která je vymyšlena od psychologa, abyste společně v rodině trávili víc času a zároveň se také líp poznali. Je to denní výhra, v pátek nás čeká ta hlavní výhra, a to je 10 000 na nákup a prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se do hry připojit, najdete na

Course Brattles na Hit Radio, je 13 hodin 13 minut. To je taky taková vlastně jako rodinná kapela, tak když jsme u té rodiny, už jste přihlásili nějakou vtipnou nebo bizarní SMS-ku od vašich dětí do soutěže o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 prémiové mobily Xiaomi Redmi Note 15 Pro? Ještě ne? Tak pořád máte čas. Finále je v pátek mezi 12 a 15 hodinou, kde přesně o tohle budeme hrát. Pokud už jste to ale udělali, tak teď dobře poslouchejte, jestli náhodou tu vaší SMSku nebudu teď číst, protože každý den vybraná zpráva ještě získá denní výhru, a to karetní hru Surikarty pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa, proto abyste se v rodině trošku lépe poznali, abyste na sebe měli víc času a možná vlastně na těch mobilních telefonech od rána do večera každý nebyli. Takže zpráva, kterou tady mám, tak to nám poslala Veronika a ta píše: napsala jsem své dceři otázku.

0: proč si opět nevyžehlila? Její odpověď? Neměla jsem čas, nestíhám žít. Dobrý, to já beru, to je náhodou docela jako cool odpověď, to je skvělý, takže Veronice gratuluju. Veronika tady získává surikarty, naší denní výhru. No a zítra ráno opět další denní výhra mezi 6 a 9, další denní výhra potom mezi 12 a 15 a v pátek velké finále po obědě. 12 až 15 je čas, kdy máte poslouchat Hit Radio, protože v ten čas můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: která s Vánocemi úzce souvisí. Stalo se to v Americe, jedna paní Američanka našla na půdě vlastně opravdovou časovou kapsli. Její mamka tam před skoro 30 lety chtěla tenkrát pomoct Ježíškovi, že jo, nebo Santa Clausovi, a tak nakoupila nějaký dárky sama a schovala ty vánoční dárky pro ní na půdě. A asi na ně zapomněla, nebo je pak nemohla najít. U stromečku tenkrát prý byly slzy, ale teď se dárky úplnou náhodou našly. A vykoukla z nich dokonalá nostalgie 90. Jo? Je to jako najít poklad, který už nikdo nechce, ale zároveň ho chcete mít. Prostě s Barbínou v dospělosti si už hrát nebudete, ale jste šťastné, že ji konečně máte. Takový ten hořko-sladký pocit dospělosti. No. Tak proč o tom mluvím? Protože Melissa, ta Američanka, tak se jmenuje, tak se rozhodla, že ty dárky tak si nenechá jako vzpomínku. Rozbalila je před kamerou, dala video na TikTok, který má miliony shlídnutí. A všechny ty dárky, které tam našla, tak dá charitě. Nádherný příběh. Krásný. Tak i v 21. století v roce 2026 se opravdové vánoční zázraky dějí. A to i na jaře.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
2: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
1: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
3: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. Gerhard.cz.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Trenýrkárna.cz.
6: Hej ty... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenýrkárna.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
11: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
13: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
14: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
15: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo, jakože...
2: Či jakože, když se ten pejsek teda narodí normálně...
1: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
3: Nebo ryba třeba.
1: Nebo ryba.
2: Tak to naše čivava je bejk, no.
1: Nicméně...
2: Pes, ryba.
3: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
1: Já jsem se
2: šála. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
1: tvýmu kocourovi.
2: Tvůj kocour je co? To je štír, no, tak to ne, tak to smolíček.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Martin, Save the World, je 13 hodin 39 minut, s váma Jirka Plnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Moc bulváru tady nemáme ve vysílání mezi 12 a 15, to je pravda, a tak si trošku toho bulvárku dáme teda dneska, o čem si tak jako teď všichni povídají v Česku, když ne o fotbale. No, o celebritách a o rozvodech, je to tak? Ondra Gregor Brzo Bohatý a Daniela Písařovicová oznámili rozchod po ani ne dvou letech manželství. Prý v poklidu a zůstávají nejlepšími přáteli. Tak jo, když to říkají, budeme tomu věřit. A hlavně jim to budeme přát, protože mít rozvod v klidu, to je jackpot, jo? Stejný jackpot jako být Ondry Brzo Bohatého rozvodový právník. Nevadí. 13.40, aktuální čas. Za chvíli z hitů, například Ray Dalton, bude tak Enrique Iglesias. No a teď něco, abychom si mohli zaspívat. Činasky 1970, odpoledne na Hit Radio. Never.

0: 4 a 40 minut, posloucháte Hit Radio. Řešili jsme tady trošku bulvárku. Stáňa poslala zprávu, my jsme taky měli rozvod v klidu, dokud se do toho nevložila manželovo, tedy ex-manželovo, maminka. No, tak to je taky kapitola sama o sobě. Ty tchyně, o tom jsme si tady tenhle týden povídali, to je taky kapitola sama o sobě, ale říkám si, tak dneska je středa, za chviličku, tak budou 2 hodiny odpoledne, nás taky čeká středeční ruleta. Je to docela dobrý tip na dnešní ruletu dvojsmyslů, co by se dalo říct v ložnici a u rozvodu. Možná to vezmeme jako inspiraci, pár věcí už teď mě napadá, tak uvidíme, o čem ta ruleta dneska bude. Každopádně bude 100% a bude začínat ve 2 hodiny tady na Hit Radio. Do té doby ty největší hity.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz. Psuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Psuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
3: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
4: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: ETA Extra Sledy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: AOV a Hayley Williams krátce před druhou hodinou odpolední, tedy krátce před zprávama.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na konci Lužné směrem na Lidečko auto srazilo psa, je u toho policie, projíždějte opatrně. V Uherském Hradišti policie na Stavidle nedaleko městské tržnice řeší policie srážku osobního auta a koloběžky, projet se dá. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jaro začíná v zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkonových květin a bylin, letníčky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
7: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
8: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zprávce Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří na jiných věcech. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Češi budou fandit i z dovolené u moře. Cestovní kancelář ČEDOK nabízí fanzóny a místa se společným sledováním zápasů našich v oblíbených zahraničních destinacích. Doplňuje mluvčí agentury Klára Divíšková.
13: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
12: Právě sportovní přenosy propojují české turisty napříč populárními dovolenkovými destinacemi. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Ve Zlíně dnes ocení Ivana Trojana. Získá cenu na divadelním festivalu Setkání stretnutí za mimořádný přínos československým vztahům v divadelním umění. Ocenění si Ivan Trojan převezme dnes večer před představením Davidského divadla Krkavci. To je samozřejmě vyprodané. Na některé další inscenace v rámci Setkání stretnutí, ale lístky ještě jsou.
14: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Nad východem Moravy bude i dál většinou oblačno, přechodně může být i méně mraků, na Valašsku naopak může výjimečně slabě zapršet. Dnešní maxima 12 až 15 stupňů.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny po obědě, tedy 14.03, úplně přesně, je čas, kdy posloucháte Hit Radio, a protože je středa, tak jdeme na kuličku, jak se říká, čeká nás tady naše ruleta, středeční ruleta dvojsmyslů. Vždycky je to stejné, co může zaznít v ložnici a pak ještě někde. Kde, tak to nám vylosuje ruleta už za pár okamžiků, tak popuste dneska uzdu vaší fantazii. Zkusme si opět pohrát s českým jazykem. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio, sem ke mně do studia, ten budete potřebovat, tak si připravte mobil, my si dáme jeden hit od Miley Cyrus a pak roztočíme naší ruletu dvojsmyslů.
15: Hit Radio Zlín.

0: konci světa, no tak než bude konec světa, než tady na nás padne další asteroid, jako tenkrát na ty dinosaury, tak si pojďme ještě užít taky trochu srandy. Teď přece, jak se říká, humor a smích prodlužuje život, tak díky Hitrádiu, takhle každou středu ve 2 odpoledne si tam nějaký ty minuty navíc v tom našem bytí tady na tomhle světě, tak si přidáme. Takže mám tady připravenou opět ruletu dvojsmyslů, znovu připomínám pravidla, je to jednoduchý, prostě si vylosujeme, co se dá říct v ložnici a ještě někde a pak už bude jenom na vás, abyste popustili uzdu vaší fantazii a na 777-937-777 jste psali první věc, která vás napadne. Jo, tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na firemní prezentaci. Jo, vžijte se do situace, že máte třeba poradu v práci a musíte něco odprezentovat, nebo máte nějaký nový nápad, nebo nový výrobek, prostě cokoliv a musíte to odprezentovat. Dám vám chviličku čas, dáme si 1-2 hity na rozmyšlenou, pak se do toho pustíme. Možná třeba, co mě takhle jako na první dobrou napadá, já už tady koukám na WhatsApp, dobře vy, to jste jako hodně rychlí. Tohle je krásný. Tak já hele, rovnou jako půjdu tady, tak jestli najdu jméno, Růžík, takže Růža, ta píše, nějaké dotazy? Výborně, chápu, tady další, tak se předveďte. Hezky, výborně, super. Co třeba, bude to krátké, ale výstižné. Nebo, tak tohle jste ještě neviděli, možná si budete muset dělat poznámky. To mě baví. Mně napadá něco z mýho života, to jsem asi možná někdy jako doslova použil. A teď kde, co? Bylo to v ložnici, anebo to bylo na poradě? No, bylo to jednoduchý. Tadá!

0: Krištof a Tomáš Klus s hitem Cesta. Je 14:15, minutka k tomu, posloucháte Hit Radio. No a cesta k delší, co jsem chtěl říct teďko? Ne, já jsem se úplně zarazil, protože Lucie, co s námi tady má zprávu, tak tady začala stěhovat nábytek.
1: Čemu? Já jsem se přišla připravit na další hodinu a nečekala jsem, že tě to tak vyhodí z konceptu.
0: Tady stěhujou židle, já bych říkal, co jsem vlastně chtěl říct. No tak jo, tak prosím vás, cesta, jak mě rozhodit, je, že buď přede mnou můžete začít z ničeho nic stěhovat nábytek, a nebo že mi pošlete na zprávu 777-937-777 nějaké vaše dvojsmysly. Jo? Dneska na téma, co se dá říct, nebo co může zaznít v ložnici a taky na poradě. Jo? Lucie, nebo při firemní prezentaci. Co tě napadá?
1: Jsem tě zaskočil, ne? To nemůžu publikovat.
0: Jo, to je hezký. To mluví za všechno. Mám tady vaše zprávy. Eliška posílá. Revoluční zážitek může být v bytě každého z vás. Moc hezký. Simča. Tohle jsem ještě před tolika lidmi nedělala. Výborně. Pepa. Můžeme to zkusit vzít z jiného úhlu? Ano, hezky. Bylo to dobré, ale možná se tolik příště nezadrhávat. Hezký, dobrý. Jana posílá, pokud máte někdo dotazy, tak prosím až na závěr prezentace. To mě taky baví. Víťa, ach jo, já se na to připravoval tak dlouho a teď mi to přestane fungovat. To je trošku ze života. Omlouvám se, prezentace nebude, zapomněla jsem si svou pracovní pomůcku. Tak je dobrý. Další, já si tady kruce vezmu Jarmilu a názorně předvedeme, jak to funguje. Výborně. A Bohunka ještě posílá, můžeš to zopakovat pomaleji? Mě vrátilo na střední. Co tady může zaznít v ložnici a při firemní prezentaci? Dejte vidět i vy, ten nejlepší z vás dostane dneska odměnu.

0: Pharrell Williams s hitem Happy na Hit Rádiu ve 14 hodin 24 minut. Pohodovou středu přeje taky Jirka Pelnář. No a jdeme do finále naší rolety dvojsmyslů. Co může zaznít v ložnici a při poradě nebo na firemní prezentaci? Těch zpráv je tady strašně moc, vybírám ještě pár posledních. Třeba Martina tady píše, co říct si v ložnici nebo na poradě? Musím říct, že Karlův koncept se mi zdál uspokojivější. Hezky. Tohle je taky dobrý. Zapínám kameru a začneme, až se připojí všichni. Tohle je skvělý. Ještě tady mám hlasovku, tak schválně.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Co? Ještě jednou, pardon, já musím ještě jednou.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Jo, s Petrem. Já rozuměl s metrem. Co? Dobře, tak jo. Petr, OK, beru. Každopádně mám tady nejlepší. Nejlepší, kterou my jsme tady s naší odbornou porotou vybrali, z Lucí, tak to je od Andrej a ta píše. Tak, to nejhorší máme za sebou a jedeme dál. Gratuluju a opravdu dneska je to první ruleta, kdy vám ještě posílám nějakou odměnu, takže Andrejko, děkuju za tuhle krásnou zprávu, opravdu i to nejhorší máme taky za sebou a my pojedeme dál a máš tady od nás, od Hitrádia, nějaký balíček, ještě nevím přesně, co to bude, musím jít ukrást něco ze stolu mýho šéfa, tak až tam nebude, tak já mu tam vezmu tady nějaký upomínkový předměty Hitrádia a něco ti pošlu, jo? A příští týden ve středu budeme pokračovat dál. Ve 2 hodiny odpoledne ruleta dvojsmyslů. Zase za odměnou.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival,
9: to jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz.

0: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu ve 14 hodin 38 minut. Musím teda říct, že žijeme opravdu jako ve zvláštní době, možná už jste to taky slyšeli, možná jste to četli, že někdo ukrad lepku z kostela. Konkrétně tedy lepku svaté Zdislavy. Jako co? Jako proč? Já přemýšlím, co to má za logiku, že jdete do kostela, tam jsou nějaký ostatky, vy rozbijete okno a ukradnete prostě jako lepku. Jako jak, co s ní bude dělat? Si dá jako těžítko na stůl, nebo si na ní dá svíčku, jako to je prostě v takových těch jako hororových filmech. Jako proč? Pro boha živýho, jako proč? Já to nechápu. No, to je prostě svět 21. století, dějou se jako neuvěřitelné věci. No, hele, třeba je to téma, který budou dneska rozebírat i v naší odpolední show. Je 14.30, to znamená, že máme 22 minut do startu, přesně v 15.00.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. Poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show s Pavlem a Šárkou od 15 do 18.

0: Adele, Someone Like You, ve 3:15 na Hit Radio. Velká romantika, kterou se dneska loučíme. Já jsem Jirka Vlnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12. a 15. hodinou. I zítra toho pro vás budu mít hodně. Zároveň zítra budete mít šanci zapojit se do hry o 10 000 na nákup a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a ve 12 hodin srdcovky, k tomu nepopulární názor, no, bude toho opravdu strašně moc. To všechno až zítra mezi 12. a 15. Do té doby si užívejte den společně s Hitradiem. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou hity na přání. Na webu hitradio.cz už teď můžete posílat do speciálního formuláře, co byste chtěli slyšet, co byste chtěli nechat někomu zahrát a dokonce taky v kolik hodin. No a od 15 hodin, co jinýho než naše odpolední show? Já jdu do vylečí hlasivky, ať jsem na vás zase zítra v pravé poledne připravený. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Zlínský kraj, to nejsou jenom města na cedulích.
2: To jsou místa, kam se vracíš.
1: Lidi, které znáš.
2: A věci, na které jsi hrdý.
1: Na Hit Radio Zlín.
2: Žijeme Zlínský kraj.
1: Celý měsíc budeme hledat to nejlepší z našeho regionu.
2: Kam si jít zaběhat?
1: Kde vyrazit do letního kina?
2: Kam se chodíš v létě uchladit, nebo kde to prostě žije?
1: Zapoj se i ty na hitradiozlín.cz a vyhrávej lístky na ty nejlepší festiáky ve Zlínském kraji.
2: Žijeme Zlínský kraj.
1: Celý květen na Hit Radio Zlín.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde?
11: Od lesa prodá auto u ESA.
13: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
14: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days.
16: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Naštěstí nesu dobré zprávy, aspoň že jezdíme bez problému zatím. Ono se to klidně může změnit. Pokud se tak stane, vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, by měla být 15 000 korun. Sociální výbor dnes doporučil sněmovně, aby novinku schválila. Zároveň se má ale odsunout digitální vyřízení této dávky, stejně jako u rodičovské a podpory pro studující rodiče. Původně měli jít vyřídit online už od července, bude to ale později. Teď jeden těžko uvěřitelný případ ze Zlína. Zdejší policie obvinila muže, který se před pár měsíci pokusil podpálit benzínku v centru města. Zapalovačem zapálil tankovací pistoli. Naštěstí chvíli předtím obsluha benzínky vypnula všechny tankovací stojany a z pistole se tak vylilo jen minimum benzínu. Požár byl díky tomu malý a uhasit ho zvládla obsluha pumpy. Muž je obviněný z obecného ohrožení a výtržnictví a hrozí mu až 8leté vězení. Máme šanci vyrazit do lesa trochu netradičně. Už tuto sobotu se totiž na 67 místech po celé republice koná akce Do lesů z Lesy České republiky. Zkušení lesníci nabídnou komentovanou procházku. Co všechno je na programu, nám řekne mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
14: Lesníci budou s lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo. Kromě Lesů České republiky a lesníků tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
13: Veškeré informace najdeme na webu klubnovéholesa.cz. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Češi výběr země galského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Zápas začne ve 20 hodin. Odveta je na programu v neděli.
15: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
16: Počasí v 5 slovech.
0: A Šárka Holubcová.
17: Do večera oblačno, zítra déšť.
0: Kontrola proběhla, děkujeme.
16: Hit Radio Zlín.
0: Mimochodem, prosím vás, startuje odpolední show na Hit Radio Zlín a k tomu už tenhle pátek při mistrovství světa ledním hokeji na naše hráče křičte žula, žula a pak pískovec, pískovec.
17: Prosím tě, co to tady povídáš, co to znamená?
0: Aby se ukázalo, že jste opravdu skalní fanoušci.
17: To je blbost.
0: Takhle začíná odpolední show.

0: Taky Mirája Trips, tady na Hit Radio Zlín odpolední show, s vámi Pavel a Šárka. Jinak teda na Bezručově ulici od Rokovicích je nové hřiště. Možná jste si toho všimli buď z fotek, hodně to kolovalo po zlínském internetu, stejně tak jste to možná i viděli na vlastní oči. Mě to jinak vede k myšlence, protože jsem zjistil, že to stálo několik jako milionů takové hřiště postavit. Tak mi to vede k myšlence, jaké hřiště jsme mývali my. Jako děti.
1: Ale fakt, že když to srovnáš, teď se otvírají hřiště furt všude a skvělý, boží, úplně nádherné věci tam jsou. Neuvěřitelné prvky jako. Hmm. Ty jsi zhrál na sídlišti, takže na klepači koberců, že jo, kde jinde, jako jo! Pamatuješ, že jo?
0: Přesně.
1: No jasně, hele, já jsem z dědiny, my jsme to měli jinak, my jsme chodili na seník a do lesa.
0: Na seník?
1: No jasně.
0: Co jste dělali na seníku?
1: No tak zapalovali ho, ne, co bychom...
0: Doufám, že se farmáři nebudou ozývat z roku 97. Tak, jinak.
1: Tak to si byla ty, Šárko.
0: 601 13 1305 je náš WhatsApp. Teď nám napište, jak jste to měli vy jako děti. Pojďte na to zazpomínat společně s náma. K tomu zatím přemýšlení, řekl bych nějakou nostalgickou věc, ale ne, dáme novější hity. Nico Santos.

0: vůbec a v mingovém proč, nebo minimálně já to nevím, Nickelback, ale Jeff Tracker,
1: Tracker Radio Z. Víš proč, já už jsem ti to vysvětlovala přece.
0: Hej, já prostě tomu furt stejně nerozumím. Už
1: protože rockeři se z ní dělají srandu, že jsou to prdlaj z rockeři, rozumíš? No a popíkaři zase, že jsou to prdlaj z popíkaři, takže oni jsou někde mezi a nikdo je nemá rád.
0: Tak. Já jsem mezi, takže já vás mám
1: máš rád. Rád, no jo, tak jo.
0: Tak mají aspoň jednoho fanouška, tak
1: ale jo, mě se od nich taky asi dvě skladby líbí, tak dobrý. A ta, co hrála, ta je skvělá.
0: No tak jo, tak prosím vás, jinak řešili jsme teda sídliště a hřiště, ne teda na sídliště, 601 13 13 05, tak vy jste nám psali, ještě než pustím hlasovku, jednu jako luxusní, tak psal Ruda, vzpomíná, my neměli na vesnici žádné hřiště, jednu houpačku s pískem hned u hospody, tím to háslo. A to je hrozně hezký.
1: Je... strategické místo, prostě rozumíš. Tatínek jde ven s dětmi, takže zapadne prostě na zahrádku a děti se houpou, přesně.
0: A nebo toto město nechalo vybudovat, protože viděl, že tam chodí nejvíc lidí. Prostě.
1: Tady město, no vesnička, nějaká dědina, že jo, město.
0: Tak jo, urážíš, teďka si urazila hromadu dědin. No, prosím vás, psala nám, ale nebo posílala hlasovku taky Lucka a tato krás.

0: mě řekla, úplně nám mluví z duše.
1: Tak já jsem ročník 92 a musím říct, že za nás prostě jako hřiště takový jako nebyly, jak v dnešní době. Co si pamatuju, kdy jsme se scházeli jako parta, tak to bývalo vlastně takový jenom prostě betonový velký plac, kde jsme hráli fotbal. Vlastně všetci z toho města hráli fotbal. A dvě branky, železný, velký, neuchycený prostě. Když jsme hráli fotbal, tak jsme byli většině dotrhaní, odřený kolena, všetci od krve prostě, když spadneš na ten beton, že? Co to má udělat? No ale ještě si pamatuju, že topoví, protože kamarádi bydleli v Činžáku, topoví byly takový ty velký železný klepače.
0: Tam
1: prostě kročil do díry, rozbil si z hubu, vyrazil zub, ale druhý den tam byl stejně zás. Jako,
0: ne, že bych vám nevěřil jakožto posluchačů, ale myslím si, že ať teďka napíšete absolutně cokoliv, tak tohle nepřečíte, protože tady zaznělo úplně vše.
2: Ale stejně je to krásný a divím se, že jsme to přežili, to dětství vlastně, když to tak jako si člověk na to vzpomene, co všechno jsme dělali, tyjo. Dneska máš všude umělé povrchy, všechno měkčené, rozumíš?
0: Já si myslím, že naše dětství bylo také přirozený výběr.
2: No, to je pravda, přežili ti nejsilnější.
0: Jo, a myslím si, že do dneška nás, se nám může samozřejmě Tereza Prignerová klanět, protože je lepší zůstanou.
3: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
7: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
11: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS.
12: Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
17: Zubr Gold, půl litr ve skle za neuvěřitelných 12,90. Vepřová kýta, kilo za skvělých 99,90.
16: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons, taky Sharks, což mimochodem bylo přeneseně napsané na rozvod hlavního frontmana.
1: A já jsem se, že řekneš jako Sharks, Sharka, že, jako, že je to pro mě sung, víš, ale ne, to by bylo, o rozvodech už se bavit nebudem, pojďme
0: dál. To by vlastně bylo lepší, ale to jsem zklamal, tak se omlouvám všem přítomným.
1: Jako vždycky, no, jsem zvyklá, pohoda, to je denodenní chléb tady. Čisté zklamání od Pavla Cacka. Tak se můžeme jmenovat naše odpolední show, ty jo.
0: Takže od dneška to je Pavel Cacek, Šárka Hlubcová v odpoledním zklamání.
1: Ano, přesně tak, ideál.
0: Tak to je můj životní příběh, no. A já jsem se úplně ztratil, co jsem se chtěl mluvit. Já jsem chtěl říct, abyste si koupili dárky už letos na Vánoce.
1: Jakože sami sobě si?
0: No třeba, ale pozor, pozor. Vy si je nedáte letos, vy si je dáte třeba za 20 let.
1: A jak mám vědět, co budu chtít za 20 let?
0: No ne, ty si je dáš jako co bys chtěla letos, ale dáš si to až za 20 let. Američanka našla po 30 letech na půdě dárky, které měla dostat v dětství a považuje to za to nejlepší, co se jí kde stalo, protože to je tak nostalgicky silná věc pro ní. Si no. Řekla, to je tak krásný, že mi tohle někdo chtěl dát.
1: A to jako těch 30 let nic nedostávala, jakože ty rodiče na to každý rok zapomněli, že tam mají na půdě někde dárky.
0: Ty musíš do
1: čeho lípat. Co to je zase za příběh, prostě to nedává vůbec smysl, jako.
0: Já se, prostě tam nějaké zapomenuté dárky, no.
1: No jako
0: 30 let staré.
1: A co to... budu za 30 let dělat s panenkou, jako, nebo k čemu mi to bude?
0: Kdyby náhodou vás zajímalo, jak vyměnit svoje kolegy v práci, dáme si top 5 rad už za chvilku.

0: Tohle je odpolední show na Hitrádiu Zlín, za námi teda Mandraže, no a před námi, co se ale chystá už na pátek, 20.15 to vypukne, jako národ se opět naštěstí spojíme, zapomeneme na chvilku, prosím vás, na politiku, ano. Ať máte kamaráda ze SPD, vy jste ano, je to naopak, je mi to jedno.
1: Teď se přepneme do toho trenéra, že jo, hokejového, no jasně.
0: Tenhle moment. Nejsme politologové, ale jsme v tento moment odborníci na hokej.
1: Přesně tak, všecko víme, jak se mělo zahrát, tak. My bychom to uměli lépe. Tak,
0: no jednoznačně.
1: Jo.
0: Jakože to je neštěstí, že mě česká repre nezavolala.
1: Přesně
0: protože...
1: tak, jako a ty čekáš, že? No. A furt nic, furt nikdo nevolá.
0: Já si zkontroluju telefon.
1: Ne, no,
0: furt nic. Ale. Furt nic.
1: No dobře jim tak, tak blbě dopadnou na tom mistráku.
0: A, až se ozvok, to bude za hodně peněz, jenom jste věděli. Nicméně teda tento pátek startuje mistrovství světa v ledním hokeji. Naši Češi teda samozřejmě 20.15 startují s Dánskem.
1: Já to miluju hokej, strašně to miluju.
0: Já se přiznám.
1: Že ti to jedno.
0: Ne, já to jako, baseball je lepší, ale já to sleduju. Ale já to sleduju jako spíš možná jenom, že se nechám strhnout tím, jak prostě tepe ta republika. A zároveň s tím já mám hrozně rád ten takový ten rituál, že si prostě nachystáš ty jednohubky, ty chlebíčky. Takže to máš taky jako svátek.
1: Nahodíš ten dres prostě, přesně.
0: Ten
1: a nebudeš fakt někam klidně na náměstí, někde se budou že obrazovky dělat a tak to je taky super.
0: Pamatuješ na ten dres, který jsme si vytočili v hospodě tenkrát z nějaké
1: ano,
0: hry?
1: Ano, mám ho nachystaný.
0: Tak jak si ho můžu oblézt, když ho máš ty?
1: Měl jsi vypít druhej.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

0: zeď.
1: Tweet, tweet! Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky ze světlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péče, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mira.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Sasek, Šárka Holubcová tady s vámi na Hitrádiu Zlín, tak zrámy Benners, docela ještě Shakira, nebo pozdrav ze Švédska, jak já rád říkám, kde mají teda neustále zimu, v tuhle chvíli nějakých asi 12 stupňů, nic moc.
1: Teď to je tady, co blbneš.
0: Tady je nádherně.
1: Tady je taky 12 stupňů.
0: Tam je ale draho. Tak roxeťáci budou docela, no a pak už čerstvé zprávy, co nás čeká.
1: Hele, prosím tě, levný dopamin budem probírat, jak to máme všichni rádi, jak nás uloví socky, že jo, a pak tam 2 hodiny, tam jedu Facebook a Instagram a nevím co.
0: Že mě no, ale... osloví socky?
1: No jasně.
0: Jako na ulici nebo?
1: Přesně tak. A dají ti spoustu dopaminu, to víš, že jo. Nový dopamin.
0: Tenhle příběh znám, většinou končí vězením, jako.
1: Hele ne, tentokrát to budeme probírat samozřejmě z pohledu dětí, protože co si budeme jako dát obrazovku dětem, to je vždycky peklo. Ale víš co, já jsem si řekla, pojďme ty lidi pozbudit a říct jim, přátelé, jestli teďka zrovna vaše dítě sedí prostě u tabletu, my jsme v tom s váma, tak taky se, to děláme,
0: taky se díváme na tablet.
1: Taky se díváme na tablety, přesně, tak po.

0: Taky rokseťáci slibovaní, takhle krátce před 16. hodinou.
1: 16 hodin, krátké.
0: Už je nejlepší dopravní servis na východní Moravě, opatrně přes Drslavice, směrem na Hradiště, tady máme nehodu dvou osobních aut a taky ulice 1. máje v Kroměříži, tady máme Ťukanec dvou osobáků, tak se nám to prošetřuje, projíždí teda velmi opatrně, no a kdyby cokoliv přibylo, tak hlásit vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Bezpečnost má zelenou s kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
7: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
8: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
7: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: On air.
9: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely rozpočtových zákonů. Ke schvalování se vrátí v pátek, kdyby se podle dosavadních informací mohlo taky hlasovat. Opozice předlohu kritizuje, má obavy z nekontrolovaného utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová změny hájí. České děti stále příliš často vysedávají u obrazovek. Podle průzkumu agentury STEM přes 40% dětí pod 5 let věku tráví víc než hodinu denně online. Odborníci proto opět upozorňují, že to má špatné dopady na jejich vývoj. Tady je psycholog Jeroným Klimeš.
11: Tyto děti by měly pracovat s konkrétními předměty a učit se manipulovat s různými nástroji. A tím, že jim dáme do ruky tablet, tak je připravíme o prakticky všechny manuální dovednosti a o takovou tu časoprostorovou inteligenci.
1: Děti mimo jiné můžou mít dopaminovou krizi, která vede k poklesu motivace nebo poruchám soustředění. V Kunovicích na Slovácku vrcholí přípravy na jízdu králů. Bude už příští víkend, koná se tam jednou za 2 roky. Králem bude 10letý Cyril. Bohatý doprovodný program začne už v pátek a potrvá celý víkend. Chystá se třeba velká přehlídka koní a kočárů, anebo soutěž ve sportovní střelbě. Hlavní jízda králů bude v Kunovicích v neděli. Stát přichází s dalšími nápady, jak zatočit s problémovými sportovními fanoušky. Reaguje tak na výtržnosti při derby pražských S. Například by měl pod Národní sportovní agenturou vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Ministerstvo pro sport by rádo prosadilo některé legislativní změny ještě letos. Až do večera nás bude provázet oblačno s teplotami kolem 13, v noci bude zhruba 5 stupňů a v údolích se lokálně vyskytnou i přízemní mrazíky. Zítra bude na východě Moravy pršet.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
10: Hit Radio Zlín.
0: Tady odpolední show na Hit Radio Zlín, s vámi Pavla Šárka, já bych v tuto chvíli velmi rád pozdravil do Chumíže a řekl, u Bystřice pod Hostýnem, a řekl, že to tam jako je hrozně hezké, hrozně nádherné. A tady ty předsudky vůči Chumíže bych úplně prostě nás vymazal.
1: Počkej, jaký předsudky? Já vůbec neznám žádný předsudky vůči Chumíži.
0: Ne. Vždycky, když někdo řekne Chumíž, tak já si prostě že to nějaký kuchvalec kredit. Takže prosím vás, ne, v Chumíži je krásně.
1: Je to tam krásný, samý lesy všude, paráda.

0: Tady na Hitrádiu Zlín odpolední show bych ještě zůstal u menších pozdravů do vesnic, dědin nebo měst, konkrétně do Štípy, kde otevřeli nové učebny. Učebny stály zhruba 650 milionů korun. Žáci mají k využití a výuce například 3D tiskárny nebo drony.
1: Hezky pěkně.
0: A teď je opět, já nevím, mám asi takový jako nostalgický den, že mi to hrozně vzpomínám na svoji školu. Jo. Říkám si, dneska mají jako studenti 3D tiskárnu a drony.
1: My jsme neměli ani mikroskop ve škole, tyjo, fakt.
0: U nás jako největší jako pík, co bylo,
1: třída.
0: Byl počítač, který prostě na kterém fungovala klávesnice.
1: Jasně, a všichni jste se tam museli vystřídat, celá třída vždycky, že jo?
0: Včetně učitele, který jsi tam dělal přípravu.
1: Já si napíšu mail s dovolením, Pavle.
0: Že velká paráda.
1: Tenkrát... Je to pecka, je to krásně, jak to jde dopředu, takže ve Štípě drony a tiskárny 3D, no. Tyjo, to je pecka.
0: Tak prosím vás, teďka na vás zase opět otázka 601 13 1305, když si zazpomínáte na vybavení svojí školy. Jo, nechceme hejtit ty školy, samozřejmě nemusíte říkat které, ale tak je to už prostě třeba 15, 20, 30 let u někoho.
1: Ježiš.
0: Tak zazpomínejte, no třeba nebo 40.
1: Prosím tě, už to nepočítej, to je hrozný.
0: Zazpomínejte, jaké vybavení bylo jako pro vás absolutní pík. To dneska děcka přijdou do školy, no, my máme drony. Co my jsme tenkrát řekli před 20 lety? My máme lavice.
1: Já zůstávám u té křídy, to bylo hodně top.

0: 601 13 13 05, číslo WhatsAppové, tady na Hit Radio Zlín odpolední show. Pavlu a Šárce můžete takhle napsat. My jsme se teďka před chvilkou ptali, co pak je?
1: No nic, že jsi to krásně vyskloňoval, povedl se ti to Pavlu a Šárce.
0: To zachránil jsem to trošku. Tak já jenom, že jsme se ptali, jaké vybavení, nebo na jaké vybavení ze školy, kam když jste chodívali vy na základku třeba, jste udělali jako wow, jako to je něco, to je pecka, že tohle máme. Protože dneska děcka mají, jak už tady zaznělo třeba ve Štípě, teďka nové učebny, kde mají drony, 3D tiskárny a podobně. Tak co my jsme měli? No, tak prosím vás, máš něco?
1: Já si pamatuju na střední školu, kde nás učili psát všema deseti na klávesnici. No na klávesnici, no právě měli jsme úplně příšerně starý psací stroje. Oni nám už tehdy jako tvrdili, že jako na tom se lépe učí ten prstoklad prostě, jo. No, podle mě prostě nebyly finance na nic lepšího, ale já jim to teda uznám. Takže my jsme měli úplně super starodávné stroje, aby jsme skvěle psali jako na klávesnici.
0: Psací stroje, chodili jo, jste no. Jako v té době do biografu,
1: no,
0: nebo
1: víceméně
0: psa tvrdňárna. No a absolutní vrchol technologie, co píše Martin. Absolutní vrchol technologie a moderny na naší střední škole byl, že jsme měli sluchátka asi za 30 korun počítačům v informatice. Tak to je ale velmi podobný wow. Jako pohled na život, jak mám já. No.
1: Že sice jsme si potom nemohli nic pustit, ale ty sluchátka tam byly, takže super.
0: Přesně, oni nefungovali, ale byly tam.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýl Motor.cz.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
3: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
2: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
4: Jaro začíná v zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvimílek.cz.
5: Naše desky si nesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 gerhard.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
10: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo, jakože...
7: Čiže jakože, když se ten pejsek teda narodí normálně...
6: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
8: Nebo ryba třeba.
6: Nebo ryba.
7: Tak to naše čivava je bejk, no.
6: Nicméně...
7: Ryba.
8: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
6: Já jsem se smála,
7: když mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
6: tvým kocourovi.
7: Tvůj kocour je co? To je štír, no, tak to ne, tak to smolíček.
5: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Na Hit Radio Zlín odpolední show je čas na NZ-ko, neboli nejzbytečnější zprávu dne, a dneska, zítra a pak ještě několik měsíců budeme hrát deskové hry.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Ano, protože my jsme se tady s Pájou bavili o tom, jaká je vlastně jako nejdelší deskovka na světě. No a tak jsme to teda zjišťovali. Je to nějaká kampaň pro Severní Afriku. Já si říkám, jestli to není to, co hráli v teorii velkého třesku.
0: Určitě.
2: Bez tak je, že?
0: Jo, jo, jo.
2: Prosím pěkně, tak jako ta hra je navržena tak, aby se hrála 1500 hodin.
0: 1500 hodin.
2: Já už když hraju 2 hodiny, tak už mě to nebaví, jako jo. A ne, ježiš, to je úplně pěkně.
0: Já si jenom přečtu pravidla a končím.
2: No, jako to kolikrát tam taky končím. Hele, ale víš, co ještě zajímavý, jo? Tam například máš takové detaily, jako že musíš řešit spotřebu vody a paliva mezi jednotlivými rotami, jako už teď mě to hodně baví.
0: Přesně, no to chce řešit prostě.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín. My

0: Tady odpolední show na Hit Radio Zlín s Pavlem Šárkou. Žijeme Zlínský kraj celý tento měsíc. A tento týden vybíráme nejlepší místa pro letní kina. Nebo ty nejlepší letní kina, kde jste třeba náhodou byli. Hlasovat pro to svoje o nejoblíbenější můžete na hitradiozlín.cz. Vítěz pak, nebo jeden z vás pak dostane akreditaci na Zlínský filmový festival, jakožto motivace. Nicméně, my jsme se včera tady o tom už párkrát bavili v tomto týdnu obecně. A já jsem říkal, že jsem nikdy nebyl a já si začínám normálně rozpovídat. A já si začínám jako uvědomovat, že jsem vlastně do letního kina vždycky bral holky.
1: No tak jasně, jako hvězdičky, ještě nějaká romaťárna k tomu.
0: Jo.
1: Teda počkej, bral jsi na nějaký romantický film a nějakou krvárnu, jo?
0: Hele, nám bylo jedno, co jdeme, že jo?
1: Vy jste toho moc neviděli, rozumím.
0: Řeknu to tak, že nikdy do prvního zvratu jsme nevydrželi.
1: Prosím tě, ale víš, co nám psala včera ta posluchačka, jo? Jak si takhle přesně z takového romantického letního kina odvezli dceru, jo? Tak bacha, aby se jako nedopadnul podobně.
0: Nicméně, co mě k tomu ještě jako, jsem si vzpomněl, já jsem nikdy neřešil peníze, co se týká letního kina. A já teď mě možná vyvedete z omylu. Letní kino je zdarma?
1: Některé ano.
0: Jo, dobrý.
1: Ale ne všechna zdaleka, takže
0: já
1: jako,
0: jsem nikdy nic neplatil.
1: Hele, ale taky si pamatuju, že do letňáku v Tlumačově jsme lozili přes plot. Teda doufám, že teď, když jsem to řekla, že to nebudu chtít zpětně doplatit, já, ale vlastně omlouvám se.
0: My možná někde, ale...
1: No jasně, vždycky přes plot.
0: My ho vlastně, jo? No, takže...
1: Takže to nebylo zadarmo, teda vlastně bylo.
0: Bylo to zadarmo, omlouvám se tím, co krachli na tom, že já jsem nezaplatil.
1: Přesně, a teď každý, kdo dělá kulturu ve Zlínském kraji, si říká, já se na to můžu vyprdnout.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
3: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mira.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
10: Harley,
3: Tomáš Klus,
10: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
14: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
15: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
16: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu. Hit
18: Radio. Teď už je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: ztrácí.
1: Tady na Hit Radio Zlín, taky odpolední show s vámi Pavla Šárka. Za malou chviličku už se nám přece jen blíží další čerstvé zprávy. Tentokrát prý budeme cože cestovat vlakem?
2: Já tě vezmu do vlaku, ale vezmu tě úplně napříč Evropou a prosím tě, budeš úplně v pohodě a v chillu, protože ti bude stačit jedna jízdenka, ať pojedeš jakýmkoliv dopravcem. Tak takovýhle já... pecky nás jako čekají.
1: Jakože když pojedu do Vizovic, tak to bude platit úplně stejně jako do Prahy.
2: No, ne.
1: Takže děkuju. Tak se...
2: Prosím tě, můžeš jít, já nevím, třeba prostě tak do Norska si jeď, tyjo.
1: Jo, dobrý, už nemusíš pokračovat, ve zprávách si řekne víc. A teď už hit Beautiful Things, díky kterému je Benson Boone, mimochodem známý po absolutně celém světě.

0: A dost pravděpodobně právě takhle. Budeme hrát i dneska večer po 18. hodině. Teď ale nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ulice Benešovo nábřeží tady ve Zlíně. Máme tady řešení nehody dvou osobních aut, měly by být jenom pomačkané plechy, i tak projíždět opatrně. No a přes Drslavice se zdržíte, tady se řeší Ťukanec dvou osobních aut. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz. Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
7: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Začneme příjemnou zprávou pro všechny, co rádi vyrážejí na dovolenou nebo výlety vlakem. Brzo nám bude po celé Evropské unii stačit jedna jízdenka, a to i na přeshraniční spoje více dopravců. Plánuje to Evropská komise, aby nám zjednodušila cestování vlakem napříč Evropou. Navíc budeme mít i lepší podmínky, třeba nárok na vrácení peněz. Ve Zlíně dnes ocení Ivana Trojana. Získá cenu na divadelním festivalu Setkání stretnutě za mimořádný přínos československým vztahům v divadelním umění. Ocenění si Ivan Trojan převezme dnes večer před představením Davidského divadla Krkavci. To je samozřejmě vyprodané. Na některé další inscenace v rámci Setkání stretnutě ale lístky ještě jsou. Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, by měla být 15 000 korun. Sociální výbor dnes doporučil sněmovně, aby novinku schválila. Zároveň se má ale odsunout digitální vyřízení této dávky, stejně jako u rodičovské a podpory pro studující rodiče. Původně měly jít vyřídit online už od července, bude to ale později. Češi budou fandit hokeji i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok letos rozšířila fanzóny a místa se společným sledováním zápasů české reprezentace, a to v řadě oblíbených zahraničních destinací. Kde konkrétně, nám řekne mluvčí agentury Klára Divíšková.
11: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
10: Podle Divíškové právě sportovní přenosy propojují české turisty napříč nejoblíbenějšími dovolenkovými destinacemi. I dnešní večer a noc budou na východě Moravy oblačné až zatažené. K ránu se může sem tam objevit slabý déšť. Noční minima spadnou zhruba na 5, lokálně hrozí i přízemní mrazíky. I zítra čekejme zataženo, zpočátku přehánky, odpoledne už častější déšť a místy i docela vydatný. Zítřejší maxima 13 až 16.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
3: Hit Radio Zlín.
0: Tady je Hit Radio Zlín, ještě odpolední show, máme před sebou poslední 60 minut dnes samozřejmě. Nicméně za chvilku už velké náměstí ve Zlíně bude dost možná úplně jiné. Dostaneme ho v nové podobě.
13: Jaké velké náměstí v Kroměříži, tady je náměstí míru. Neplet lidi.
0: Náměstí míru ve Zlíně, které je tak veliké, že si zasloužíme jenom veliké. No.

0: Rihanna za námi, tady na Hit Radio Zlín odpolední show, s vámi Pavla Šárka a město Zlín bude mít snad jednou kompletně nové náměstí úradnice. To si všichni tak jako přejeme, ty kroutíš hlavu, ty nechceš.
1: No ne, neříkám, že bych nechtěla, ale nemyslím si, že si toho dožijem, takže jako já jsem klidu, jako ještě, prosím tě.
0: No kdybyste nepochopili, to je optimistka.
1: Hodně vzdálená budoucnost si myslím teda, ale tak pojď no, hele, návrhy jsou, to je pravda.
0: Návrhy nejen, že jsou, ale jsou i jako vizuálně, jako se můžete podívat na stránkách města Zlína, na ten návrh, jak by to mělo vypadat. Já bych jenom rád podotkl, jsem si říkal, že když bude nové náměstí, tak možná z toho náměstí zmizí ten problém, který tam jako je.
1: Myslíš takový ten ležící problém, co má vedle sebe nějakou lahev vypitou, jasně, jo, ano. Ten... Někdy těch problémů je tam víc, jo, takhle to... jako rozesetých, ano.
0: Já tomu říkám houby. Houby, které nasávají jako velmi kvalitně.
1: Jo, ano, pravda. A nejenom po dešti se tam jako vždycky objeví, no.
0: No právě, že po dešti tam nikdy nejsou, no.
1: Pravda.
0: Také opačné houby, tak prostě já tyhle houby tam pravděpodobně asi zůstanou, protože i v tom novém návrhu tam ty stromy a ty lavičky vlastně zůstávají.
1: Tak jako zase na náměstí chceš mít lavičky, jako, a nedat je tam jenom kvůli tomu, že je občas okupují různí lidé.
0: Občas? No. Specifikuj slovo občas, no.
1: Pravda, ve Zlíně. A tak zase na druhou stranu, ve Zlíně jich máme hrozně málo, oni jsou vlastně prakticky jenom u toho náměstí.
0: Jako těch laviček nebo těch hub?
1: No ne, těch hub.
0: Jo, takhle. Tak jo, tak jim, hele, co takhle těm houbám? Postavit nějaké malé náměstíčko, hned vedle.
1: Jo, aby, že by měli vlastní, jako, no, ale tak oni zase potřebují, aby tam kolem nich chodili lidi, aby to měli takový zábavný, víš? Takže...
0: Jo, dneska se člověk nezavděčí.
1: Právě, no.
2: 1, 2, 3, 4.

0: tam je to teďka zatrhnuté a jsou jenom dvě místa, kde dodávky můžou na jižních svazích zaparkovat.
1: No, jasně, já jsem pro. Jako,
0: ty jsi pro?
1: No jasně, že jo.
0: No,
1: dama, ne, tak prostě, proč by měla stát dodávka na normální parkoviště pro nás normální lidi?
0: Jakože ti, co mají dodávky, nejsou normální lidi. No, jako,
1: tak jsem to nechtěla říct, ale často to má podnikatel, rozumíš, a ten by si to měl trochu jako jinak pořešit,
0: že
1: to prostě
0: postavit
1: na veřejné jako místo, že jo. Nemám dodávku.
0: No, vidíš to. No, já jsem jenom chtěl jako podotknout, že jak by se to mohlo jevit jako pozitivní zpráva,
1: jestli?
0: Tak samozřejmě spousta lidí se proti tomu ozývá.
1: No jo,
0: samozřejmě lidi, kteří mají dodávky.
1: Nezavděšíš se nikdy všem, no.
0: Je
1: a mě by zajímalo, co tam píšou teda ty lidi.
0: Je tam jeden skvělý komentář, který bych tady hrozně rád vypíchnul. Objevil se jako příspěvek, který teď už tam není. Teď už ho nenajdete ve skupině, co měste ve Zlíně, byl smazán pravděpodobně uživatelkou, která dopsala, že jela svým osobním vozem, zaparkovala na místě určené pro kamiony, pro dodávky a nedostala pokutu.
1: Ajaj.
0: A stěžovala si.
1: Počkej, on...
0: Chápeme se?
1: Ona si stěžovala, že nedostala pokutu, jo.
0: Ona hned na to napsala, kde mají normální lidi teda parkovat. Ale nedostala pokutu.
1: Já už nevím, co těm lidem jako, co vlastně chceš?
0: Já vlastně nevím.
1: Nemá smysl dělat cokoliv prostě, ať to uděláš doprava nebo doleva, vždycky je to blbě a vždycky si fakt někdo stěžuje, jako.
0: Hele, dohodněme se na jedné věci, nebudeme od teďka dělat vůbec nic.
1: Tak. Ideální.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Psuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, nahory i chalupu. Psuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na psuhaauto.cz.
5: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
6: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
7: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
15: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: tak my si umíme vyhrávat. Na Hitrádiu Zín, odpolední show, s vámi Pavla Šárka. Dneska to tady ale bylo velmi milé. Řekl bych, že velmi nostalgické na středu 13. května, protože jsme probírali a vzpomínali na dětské hřiště, které jsme zažívali my jako děti, ne ty hřiště, které jsou dneska. A bylo to hrozně hezké, protože jsme si všichni vzpomněli na klepače akorát.
1: Ano, přesně tak, jak jsme měli vyražené zuby a odřená kolena, jak to bylo.
0: Paráda.
1: Přesně tak. Taky jsme tady rozebírali naši celotýdenní soutěž, protože chceme od vás tenhle týden slyšet příběhy, co jste kdy zažili v letním kině, my na to taky vzpomínáme, to je taky vlastně krásná nostalgie. No a kdo bude o to svoje nejlepší místo pro letní kino hlasovat na hitradiozny.cz, tak může vyhrát.
0: A já jenom podotknu, že pokud vaše příběhy budou od 22 výš zveřejnitelné, čili dříve ne, čili budou velmi pikantní, tak máte velkou šanci na to vyhrát, protože my si tady těchto příběhů ceníme. A tady k tomu vzpomínání těch krásných romantických příběhů, třeba v letním kině, taky Coldplay. Trošku té romantiky, ať se zapálí ty stehínka.

0: Taky Matt Cohn na Hit Radio Zlín, odpolední show. S vámi Pavla Šárka. Zlín patří v nezaměstnanosti mezi top 5 nejlepších okresů.
1: Takhle to neříkej. Běž se zeptat, prosím tě, každé druhé firmy, která tady schání nějakého, já nevím, skladníka nebo řidiče, nebo operátora CNC strojů, jak jsou rádi, že tady je strašně málo nezaměstnaných lidí.
0: Data mluví jasně.
1: No jasně. Hele, takhle, jo, nezaměstnanost je tu nízká. Jestli tak. Je to dobře nebo špatně, to už je jako jiná písnička. No.
0: Tak počkej, tak co je na tom dobrýho? Že je tady...
1: Tak to, že tady spousta lidí, ano, má práci a tím pádem může být ekonomicky aktivně utrácet svoji výplatu, ano, to je skvělý.
0: Prachy se mají točit,
1: to
0: že
1: jo? No, akorát přesně, pak jsou tady ty firmy, které prostě nemůžou sehnat lidi dlouhodobě, protože těch lidí tady prostě není moc.
0: Takže je tu moc podnikatelů a málo zaměstnanců.
1: Tož takhle bych to úplně si nedovolila přeložit a myslím, že ani nikdo z úřadu práce, ale Pavel si troufá, proč ne, jako?
0: Já si to
1: největší
0: poznačím.
1: Expert.
0: Já se ze mě, kdybyste chtěli politologa třeba svou oslavu, stačí říct.
1: No, není problém.
0: Já zařídím všechno.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: skvělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Nové Zálesí, místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
18: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
19: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna. A my rá, jedna z těch novějších věcí. Vzpomeneš si na Hit Radio Zlín?
1: Na co si ho vzpomenu?
0: A teď já si, jsem se chtěl zeptat, jestli ty si na mě zítra vzpomeneš, že tady máme být opět na 15.
1: No tak jako zkusím to, ale těžko říct, co se dneska stane. Jako já jdu dneska na pivo, se přiznám, takže těžko říct.
0: Takže Šárku Lupcovou uslyšíte v pondělí. Já se na vás samozřejmě těším zítra od 15. hodiny. A ještě docela samozřejmě od nás nějaká muzika, jestli dovolíte, jestli k vám můžu si dovolit poslat nějakou muziku.
1: No jestli je to dobrý, tak dobře, pojďme no.
0: Tak Pink, pokud neurazím, a Eric Pritz pro vás.

0: náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Srážka dvou aut se ještě řeší ve Zlíně u Čepkova. U přechodu pro chodce směrem k nádraží. Projet už se ale dá bez větších problémů. Pokračuje údržba 55 mezi Starým městem a Kunovicemi. Počítejme tam s menším omezením až do pátečního odpoledne. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
0: Vestezlin.cz.

0: Vrbová kamna z Frišťáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen, kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
5: Hey, I'm Lady Gaga.
6: Čas v zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Vyplývá to z průzkumu STEM. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří v jiných oblastech. Sněmovna podle očekávání ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. K jejímu schvalování se vrátí v pátek, kdy by mělo dojít na hlasování. Opozice předlohu kritizuje a s ní hlavně pozměňovací návrhy, které vznesla ministryně financí. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v Praze se týká dvou lidí pracujících v nemocnici. Dalších 9 osob nejsou zaměstnanci ani spolupracovníci. Napsal to ředitel zařízení Václav Masopust na síti X. Vzhledem k probíhajícím úkonům policie nebude poskytovat další informace. Rejstřík problémových fanoušků by mohl přispět k větší bezpečnosti na fotbalových stadionech. Jeho zavedení zvažuje po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný. Přípravu legislativy chce urychlit.
0: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
9: V průběhu noci a rána bude pod mrakem, zataženo oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Postupně přehánky nebo déšť, na horách pak sněžení. Nejnižší teploty kolem 8 až 3 stupňů. No a během dne většinou pod mrakem, přehánky i trvalejší déšť a teploty 12 až 16 stupňů. Vítr bude foukat od jihu.
10: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi vaše Lea Děnděši a taky 3 hodiny hitu na přání, tak startujeme, přátelé, kamarádi, právě teď. Tak doufám, že máte už padla v práci a užijeme si ten dnešní večer. Co vy na to? Teď už Linkin Park.

Krásný dobrý večer, s vámi Leona Dendější, hrajeme tři hodiny hitů na přání. Já jsem tady s váma dlouho nebyla, už mi po vás bylo smutno, tak mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, a já slibuju, že se pokusím vám ta vaše hudební přáníčka dneska večer splnit, protože do 21. hodiny času dost, tak pište právě teď, nebo můžete posílat i hlasové zprávy, všechno tady máme. A jak je vždycky zvykem, tak já vám vykopávám song jako první. Tak já jsem se rozhodla, že dneska vám dám takovou romantiku. Osmdesátky, devadesátky. Já nevím, mě to dneska prostě celý den zní v hlavě, tak jsem si řekla, že vám to dneska večer pustím. Tak ať už máte středu jakoukoliv, za dva dny je tady víkend. Air Supply, All Out of Love, právě text Eteru Hit Rádia, ode mě pro vás.

0: Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, tak většina z vás má už padla. Tak si nezapomeňte k těm SMS-kám přihodit taky song na přání. Já jsem tady od toho, abych tady dneska vám pouštěla to, co rádi posloucháte, to, co si rádi zpíváte, co vám tak dělá dobře po těle. Napsala nám tady Lenka: ahoj Lonko, konečně tě zase ve středu slyším. Už si nám chyběla, dlouho si tu nebyla. Mě čeká noční jízda tramvají. Jsem řidička pražských tramvají. Prosím, zahraj nám Michaela Jacksona Earth Song. Udělala by si nám obrovitánskou radost. Bylo by to taky pro mého kolegu Tomáše. A Janičku, díky moc, si super a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě tohle strašně ráda zahraju. Michael Jackson v našem éteru nemůže chybět. No a co bude dál, tak to je na vás. 777-937-777. Za chvilku Michael Jackson, taky Vana Stovky. Buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýlmotor.cz.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, LIS, PSG, Continental Bar.

0: Franz Josef Kaiser.
1: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
8: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
9: Trenýrkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenýrkárna.cz.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
13: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
12: Všechno. Zachraňte nás.
13: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
12: O, děkuju.
13: To my děkujeme.
14: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Michael Jackson. A já bych někoho z vás strašně ráda slyšela v éteru Hit Rádia, protože hrajeme hity na přání do 21. hodiny, tak si pojďme pokecat, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina týdne před námi. 800 937 937, zlaté číslo ke mně do studia, tak si pojďme zavysílat společně, já vám k tomu zahraju vaši oblíbenou muziku a hlavně mě prostě zajímá, jak se máte. Mně normálně bylo smutno. Naposled jsem to byla před týdnem, dala jsem si takové pracovní volno od všeho, ale jsem tady s vámi strašně ráda zpátky. Takže volejte právě teď a já jsem zvědavá, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Ahojky, Leo, tady Laduš.
0: Ahoj, Laduš, co pak děláme?
1: Já jsem teď v práci na odpolední.
0: A co děláš za práci, prozrať?
1: Děláme autosedačky.
0: To jsou holky ze Škodovky.
1: Ne, to jsou holky z Magny.
0: No tak to nevadí, protože mě se často píšou i holky z té druhé společnosti každopádně. Takže vás čeká noční šichta.
1: Ne, odpoledka, končíme v 10.
0: V 10, no tak hele, to tady zvládneme spolu. To nám uteče díky tomu, co budeme hrát. Tak co nám tam pošlu?
1: No, to vždycky utíká. Hele, asi Stipku a Evu Parnou, něco českýho.
0: Dobře, už si to tady hledám. A komu to pošleme?
1: Ježiši, teď než to vyjmenuju. Pro Jíťu, Álu, Natálku, pro mojeho mistra Máťu, pro Martinku, pro Miu, pro mě. A ty, co jsem nevyjmenovala, tak ty mě potom zase ukamenujou a budou chtít, abych volala znova.
0: A taky pro mě a pro všechny
1: pro
0: posluchače.
1: Tebe, jo, taky, pro všechny posluchače, no.
0: To je skvělý. Ježíš, ty máš tak dobrou náladu. Ráda tě slyším.
1: Já mám s tebou vždycky dobrou náladu.
0: Fakt? Ježíš, to mě těší ještě k tomu hodinský.
1: No, víš, s tebou je sranda.
0: Fakt? Tak to bychom se měli poznat i osobně, jestli by si
1: já
0: řekla, jestli je se mnou.
1: Já byla na Silvestra, na vysílání.
0: Fakt? A kde?
1: Janem a Zuzkou.
0: Ty jsi si přišla na Hit Radio North Music za vysílání.
1: Jo,
0: Ježiš,
1: jo.
0: To je skvělý, no tak to no, já se
1: to
0: podívám.
1: To byl můj sen, já jsem byla úplně nadšená.
0: To je krásný, to jsme rádi, že jsme ti mohli splnit takhle tvůj sen.
1: Jo,
0: teď ti splníme další přáníčko a to
1: jo,
0: je duet. David Stipka, Eva Farna. Užijte si to, holky.
1: Tak jo, ahoj. Děkuju, mějte, ahoj.
0: No a pokud vy chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj. Já vám ho zahraju, slibuju.

0: Dobrý plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Na tuhle muziku se vůbec nedá tancovat.
4: Kamenictví Gerhard. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký že slíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
1: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: It's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Švávile a hity na přání pokračují dál až do 21. hodiny. Pište si, co byste rádi slyšeli. Alanis Morris, právě teď.

Just the way you are pro Haníčku z Prahy 3, která si o ní napsala. Pokračujeme dál. Pokud chcete slyšet i vy váš song, napište si o něj. Malý zpěvák s velkým hlasem, to je Bruno Mars. Just the way you are, právě teď doznělo z éteru 9 minutek po 19. hodině. S vámi Leona, pište si na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, co vám udělá takovou příjemnou radost, pozitivní energii, jaký song chcete slyšet. Já se vám ho pokusím zahrát a stejně tak můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukám se i tam, protože většina z vás se naučila také psát na tyhle sociální sítě. Pokračujeme dál, protože nám tady napsala Květa. Ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky od Fun Factory, protože zrovna peču perník a na zítřejší cestu do Švýcarska na mistrovství světa v hokeji. S písničkou mi to půjde lépe od ruky, tak děkuji za zahrání. Květa, tak Květo, šťastnou cestu, samozřejmě hokejistům budeme držet pěsti i u nohou. No a Fun Factory, Celebration letí za tebou. Let's

0: Touha a pláč, kapela Jelen.
1: Svět zůstal jako dřív.
0: 777-937-777, pište mi, co byste rádi slyšeli, nebo napište na naše sociální sítě, nebo na můj Instagram Lea Giongios, je takové to typicky české jméno, jo? A přišlo nám tady přáníčko, ahoj Leonko, prosím, Pedro, prosím, píše Jindra, Pedro, píše Jindra. Tomu říkám originální zpráva, protože mi to přišlo asi 10krát, tak to rozhodně nepřehlédnu a slibuju, že tohle bude. Ale až za chvilinku, taky Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers. A co bude dál, prostě pište si. Já si vám to pokusím všechno zahrát. A samozřejmě Pedro nebude pro Jindru chybět.

0: kvalitní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odi

0: produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Nové Zálesí. Místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz
2: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Hit Radio. Hit Radio.

Radio Slin.

0: Dobrý večer. S vámi Leona, hity na přání jedou v plném proudu. Ještě hodinku a půl do 21. hodiny budeme hrát jenom podle vás. Tak 800 937 937, přichází na řadu volající někdo z vás. Linka je aktuálně volná, takže můžete telefonovat. Já se na vás těším, že se uslyšíme a hlavně, že vám opět zahrajeme něco, co rádi posloucháte. Takže 800 937 937 je číslo ke mně do studia právě teď. Samozřejmě SMSky pište dál 777 937 777, ale teď už někdo z vás na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, co děláme takhle večer?
1: No, tak už se tak pomalu po večeři chystáme do strachy s malou a budeme zahrát za chvilku.
0: A kolik je malé?
1: Bude mít 9.
0: Bude mít 9, tak to už je velká slečna.
1: To jo.
0: A jaké jsou plány na víkend za 2 dny, pátek, sobota, neděle?
1: No, má to být takové propršené, takže asi jako nic moc, spíš nějaká pohoda doma.
0: Leni, a ty voláš z Moravy?
1: Ano.
0: To slyším, to podle toho, ano. Možná, ale já už mám nemoc povolání i vzhledem k tomu, že učím na hudební škole, takže už rozeznám i ty přízvuky a říkám, a máme tu Moravu. Odkud přesně?
1: Z Ostravy.
0: No tak ježišmarja, z Ostravy, rychlík jede do Prahy a veze Lenču s malou. Leni, tak co ti zahrajeme?
1: No, tak já bych chtěla nechat zahrát něco od Bon Jovi, ale něco staršího, třeba Always.
0: Dobře, takovou romantiku si dáme ve středu, pro koho to bude?
1: No, tak pro vás to do rádia, protože jste skvělí, úžasní a hraje to super písničky. A pro všechny, co poslouchají, a pro mou dcerku Kamilku, která zaregistrovala, že jsem v rádiu, tak tady měla hovadiny.
0: A máš ji tam někde u sebe?
1: Mám ji tady u sebe.
0: Ahoj Kamilko, tady Lea, z Hit Rádia.
2: Ahoj.
0: Pojď nás pozdravit blíž, pojď pozdravit posluchače.
2: Moje posluchači.
0: No ahoj. Kamilko, popřála bys něco našim posluchačům a mamince?
2: Hodně štěstí.
0: Že jo, a lásky a zdraví, ať jsme na sebe všichni hodní.
2: Jo.
0: No tak jo, tak holky moje, posílám Always Bon Jovi pro Lenču a Kamču do Ostravy. Měj se krásně. Ahoj. Ahoj Kamilko. Ahoj. No a i vy si nechte zahrát. Takhle jednoduchý to je. Já mám vždycky takovou radost, když vy máte radost. To je prostě nejvíc.

John Bon Jovi a jeho Always. I tohle hrajeme přesně podle vás. Konkrétně pro Lenču a Kamilku ještě jednou posílám velké pozdravy. Přátelé, pokračujeme dál. Mrkla jsem se teď na můj Instagram. Děkuju, že píšete. Když někdo používáte radši sociální sítě, tak Instagram Lea Giongiosi. Takové to typicky české příjmení, jo? Ano, jsem Maďarka, nebo mám maďarské kořeny. Každopádně píše nám tady, nebo píše mi Věrka. Ahoj Leonko, zahraj prosím Espresso Macchiato, ať nám to na odpolední pěkně utíká. V práci nám tu pořád vymýšlí samé blbosti, tak ať si zvedne morálku pěknou písničkou. Speciální věnování pro babču a samozřejmě pro tebe a všechny, kdo poslouchají Hit Radio. Díky Věrka. Tak Věruško, já doufám, že budeš mít teď obrovskou radost, protože Tommy Cash a ten jeho takový bláznivý taneček, kde má zkroucené nohy, ruce, záda, hlavu, krk, všecko, Espresso Macchiato posílám právě teď za tebou.

0: Imagine Dragons. Follow you, Hit Radio, stále s vámi, taky vaše Lea. Doufám, že se máte krásně, ale asi jo, podle toho, co píšete. Přátelé, kamarádi, 29. května pro vás něco mám. Dělám si legraci, ne, nedělám si legraci. Já jsem vám nedávno rozdávala lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost, a my 29. hrajeme v Praze. Ještě posledních pár vstupenek máme, když se mrknete na divadlo Hibernia a zadáte kód HITRADIO, tak máte 30% slevu na každou vstupenku. A já v sobotu nebo v neděli samozřejmě někomu z vás opět udělám radost a rozdám vám nějaký ten lupen. A taky mám pro vás překvapení na příští týden, protože mě přiletí kamarádi z USA, 40členný gospelový sbor, máme tady pár koncertů a my přijdeme i do naší snídaně šampionů, kde si tak trošku živě zabékáme. Každopádně za chviličku Nico Santos, Cure a nebo Charlotte Gott, Into Deep. O tohle jste si napsali, tak tohle taky bude.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Hit Radio. Hit Radio.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: www.hitparade.cz.
1: Jedeme, nezastavujeme, hity na přání pokračují Lady Gaga a nebo Emily Sande. Hezký večer.

Profesor Green a Melisande, read all about it. Hezký dobrý večer s vámi taky, Láděn Děši. 13. května, středa, dva dny před námi a máme tady víkend, kamarádi. To znamená, že mám pro vás o víkendu v rámci narozeninové rulety spousty skvělých zážitků, nezapomenutelných vzpomínek, taky skvělé muziky, dobré nálady a energie, zajímavé informace a taky budeme mít hudebního hosta, takže se máte na co těšit. Každopádně teď pokračujeme dál, hity na přání jenom podle vás. Opakuje se mi tady dneska song, který velmi často a ráda hraju o víkendu, když máme hity na přání k vaření. Říkám si, proč bych ho nezahrála i ve středu. Středa vlastně už je takový miniaturní pátek, co si budem. Tak přátelé, kdo jste v práci, kdo jste na cestě domů, kdo už odpočíváte, tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo nebude sedět v koutě, tak po této písni, která přichází do éteru Hit Rádia právě teď, v koutě sedět nikdo nebude. Křížný tanec! Time of my life. Tak volume doprava, pojďme si tenhle song neskutečně spolu užít. Hezký večer.

0: Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

Justin Timberlake, Losing My Way. I tohle hrajeme podle vás. Hit Radio se nezastavuje, hrajeme na přání hity. Před námi Linkin Park, Shakira, Kabáti, taky Billie Gillies, DNA nebo Billie Gillies, už neumím ani číst dneska, a spousty dalších songů, o které jste si vlastně vy, naši posluchači, napsali. Tak já jsem se rozhodla, že už vám do toho nebudu kecat. Méně slov, více muziky, to je takové moje heslo, neboť hudba uvolňuje ducha a okřídluje naše myšlenky. Přátelé, kamarádi, mějte krásnou dobrou noc, užijte si ještě songy od nás pro vás, nebo od vás pro vás, protože vy jste si o ně napsali. A já se na vás budu těšit v pátek večer výjimečně a potom samozřejmě my vlastně spolu budeme usínat, budeme spolu taky vstávat v sobotu, neděli. A těším se brzy, protože dárečky, hudba, dobrá nálada, jo, jo, jo, máte se na co těšit. Teď už dobrou noc a posílám Linkin Park. Emptiness Machine. Dobrou noc.

0: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting. S námi můžete počítat. ls.c.cz.
5: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možnost výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás!
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju!
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Na tuhle muziku se vůbec nedá tancovat.
2: Kamenictví Gerhard. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personální@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
9: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
10: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
13: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 gerhard.cz.
1: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýl Motor.cz.

Hit Rádio Zlín.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.

potřebujete kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.